0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

vás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Akt 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radostí a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až k uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

0: Na folkovou scénu se vydala Saša Niklíčková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Niklíčkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími.
1: Kam pak se spoděl?

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si pozvala také hosty. S kontrabasem Jana Matouše, na tubu zahrál Jakub Semera, Jiří Jelínek doplnil perkuse, mandolinu Filip Machač a ukulele David Šitavanc. Hádej!

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes v pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band,

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsenka.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem. A nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest, Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární benžista Marko Čermák a jeho kapela Pavírky.

Horecké struny pořádá Malá kopaná horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marka Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Banjo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
6: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct,
7: hodil jsem na Leničku, katou jsem hodil očku a že jo, víme.
6: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
5: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoula je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bu-bu-bu, ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: dojel jsem se tady. Pořádku, a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, a na francouzi to zašel, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašich Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého má... strašně ráda jako herce, jako člověka. Díky. Jste fajn.

0: Aha.
1: Pozdravuji moji pana Bounera.
0: Děkuji.
1: Ale já jsem Boba Švarce.
0: Jo, dobře, děkuji.
2: Ano,
0: a co dáte?
2: Co dáte, ano, Ačko, Bčko?
1: Ačko.
0: Děkuji, dobře, díky, naschle.
2: Zapisuju. Děkuji. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
3: Klenoty Rivalten.
4: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
3: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
4: Výborně.
3: Klenoty Rivalten.
5: Tady Šampiánová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
3: Ano, zítra ve 16:00, madam.
5: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
3: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
5: Výborně, budu vás čekat v hale.
3: Děkuji, madam.
5: To je přesno.
3: Přesnost je ozdobou králů.
5: Ozdobu králové, má.
3: Ano, tady.
5: A mohla bych se ještě jednou podívat?
3: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
5: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, pohodně, kdybych se samozřejmě mohla...
3: Prosím, prosím.
5: Převléknout,
3: samozřejmě,
5: kdyby to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout,
3: ano, ano,
5: že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
4: Pane Rivalten, nemilý,
3: velice mě těší.
5: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
3: Prosím. Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
4: Velice mě těší, prosím, posaďte se. Máme hezký den, což?
3: Ano, velice krásný.
4: Vy se nám nepokazil, což?
3: Já doufám, že ne.
4: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
3: Já jsem obchodník, pane profesore.
4: To je taky dobrá vlastnost.
3: Já doufám, že se domluvíme.
4: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
3: Pane profesore, já dost spěchám.
4: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
3: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
4: A co, úpal?
3: Úpal ne. Vy ano?
4: Já ne, proč?
3: Jen tak.
4: Kouříte?
3: Ano, děkuji, děkuji.
4: Kolik?
3: Jedna starší.
4: Není?
3: Ne, myslím teď.
4: A co myslíte, má Carmen pravdu?
3: Která Carmen?
4: No, teď.
3: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
4: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
3: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
4: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
3: Vy jste veliký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
4: Celkem normálně reagujete.
3: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
4: Ale to mě nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
3: Já vám nerozumím.
4: To nevadí.
3: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
4: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
3: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne?
4: Tak lehké to není.
3: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
4: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
3: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
4: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
3: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
4: Nemusíte, mě stačí šek.
3: To mě úplně.
4: Mě tak.
3: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
4: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
3: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
4: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
3: Oh, vy jste velice laskavá.
4: Vezměte sebou ženu.
3: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
4: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
3: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
4: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
3: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
4: Prosím, co?

0: Žeru Kulíba.
1: Komu?
0: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
1: Promiňte, já nemám paní.
0: A ta dáma, která tady...
1: To vy myslíte vaši paní?
0: Mojí paní, já jsem vdovec.
1: Co? Co se jí stalo?
0: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
1: Do hrobu?
0: Do hrobu, do ruky.
1: Co to?
0: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
1: Klid?
0: Policii, zavolejte policii. Nechci.
1: Klid, prosím, klid.
0: Policii, zavolejte.
1: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal ano. Nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku, jelikož já jsem měl krásnou instanci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role Studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si a pro Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes, říká, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herctví o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
3: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to,
3: jako zapomenout na to, že hraješ a
4: no,
3: jenom
4: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
4: no
3: se ten text, jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak hezký
4: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál. Co tam máme? Vybereme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, to byla pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozený, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a
1: co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
2: Říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď. A já vařím, diváci, ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady. Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně, ano jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, ty to umíš?
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima Vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři a já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, že jsem byl moderátorem, nikoliv kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
3: Nezlobte se, no nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
4: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
3: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
4: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam. No sem.
3: Kouknou, paninko.
4: No.
3: Jdou sem.
4: No.
3: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
5: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
4: No tak podívejte, kluci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Rostoupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo? No, hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně. No, pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budeme povídat, hezký ono to není.
6: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
4: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
5: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
6: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, ona dál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tahle parta jela. Hele, to bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no.
1: Takže je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a tyjo, v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, tyjo, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To
2: no,
1: je Ačko.
2: Jsi, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli to taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Linomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 humor mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: To v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo ano. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
4: Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo houzoudala, protože je svým prča.
3: Jo,
2: Ačko.
3: Ačko. Ačko,
2: dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže jde pudli nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: On přátelé, malý pudl, dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: No, na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní?
7: Takáně.
8: Takáně?
7: Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravej ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám posledně špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog
7: je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jídnula zbaštil.
7: Ne, green špíc, ale Greenpeace.
8: Greenpeace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáče.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká, měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom byli posluchačům v šanci. No tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: co to
9: on krásně kreslil, pan Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu vaše

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, krásně. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod, no, tomu Vaškovi Heckářovi.
1: No, ale to prostě krásně, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina, Zolana, a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte ho
2: mít. Děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: A ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. Hmm. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, na... pojďte trošku stichá.
5: Ticho.
1: Proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Tam, prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromné schodiště, buďte stichá, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidnej. Ale
5: ticho, hele. Prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
5: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
7: Pojď.
5: Myslíte, že to je vážný? Řekněte mi, co to je? Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase těším.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stavební firma začala v Aši s přípravou prostor pro infocentrum. Dosloužilý dřevěný plot u městského hřbitova v Lubech na Chebsku nahradí kovové oplocení. Ministryně Mrázová přislíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku. A dnes bude zataženo až oblačno, teploty do 18 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Aši začala stavební firma s rekonstrukcí přízemí muzea na poštovním náměstí. Do opravených prostor se přestěhuje infocentrum. To pak nabídne víc služeb pro obyvatele i návštěvníky města. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, infocentrum už v minulosti na poštovním náměstí bylo.
2: Ten prostor, který vlastně předtím obývalo, byl prodán soukromému vlastníkovi. A tak dnes bylo teda nic jiného, než to muzeum přestěhovat. Ty prostory, které to infocentrum teď vlastně má k dispozici, tak jsou mimo jakoby ten střed města a ti turisté mnohdy hledají to infocentrum marně a doptávají se na ty informace třeba na nedaleko ležící benzíně.
0: Radnice za úpravy prostor i vybavení zaplatí přes 13 milionů korun. Polovinu částky ale získá radnice z evropských dotací. Luby u Chebu vymění oplocení u městského hřbitova. To současné dřevěné už je ve špatném stavu, nahradí ho proto kovové. Protože jde o finančně náročnou akci, rozdělí radnice do několika etap. První začne koncem května a Luby za ní zaplatí téměř 800 tisíc korun. Jak potvrdilo vedení města, práce se například týkají osazení nové branky a hlavní brány u parkoviště. Hotovo bude do konce června. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
3: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
4: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
3: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
5: Je to test toho, jestli v této zemi je ještě platí pravidla.
3: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO za ministryní stojí.
6: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
3: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Rumunský vzdušný prostor včera krátce narušil ruský bezpilotní stroj. Stalo se to v době ruských útoků na Ukrajinu nedaleko od hranice s Rumunskem, informovalo o tom ministerstvo obrany v Bukurešti. Kvůli ruským aktivitám vzlétly v Rumunsku dva letouny F-16. Zeměpodobné incidenty, kdy ruské drony útočící na Ukrajinu vlétnou do jejího vzdušného prostoru, zaznamenává opakovaně. V některých případech ruské drony nebo jejich části dopadly i na rumunské území.
1: Sport.
0: Fotbalové ligové derby pražských S mezi Sláví a Spartou odřídí v sobotu rozhodčí Karel Rouček. Domácí slávisté si můžou v případě vítězství předčasně zajistit obhajobu titulu. 29-letý Rouček dostal pražské derby jako hlavní sudí na starost potřetí v kariéře. V roli videorozhodčího bude Marek Radina. Fotbalová asociace zveřejnila delegaci na zápas na síti X.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabý občasný déšť nebo přehánky, především v Krušných horách. Přes den bude oblačnosti nadále ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: příjemné sváteční ráno a po ránu dobrou náladu přejeme vám všem, kteří jste se do pátku 8. května probudili spolu s námi. Naladili jste si Český rozhlas Karlovy Vary a právě teď začíná ranní program Dobrého rána, kterým vás provede Jitka Brošková a máte se na co těšit. Hudebně ho otevřeme s písničkou od Leony Machálkové. V anketě Ahoj rádio nám pak děti prozradí, co by dělali, kdyby vyhráli milion. A v prvním ranním příspěvku vám povíme o tom, že Česká filharmonie tento týden představila nového uměleckého ředitele. Od září se jim stane londýnský rodák Hugh Humphries a my vám ho představíme už za pár minut v Dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Co byste dělali, kdybyste vyhráli milion?
2: Okamžitě bych běžel do krámu.
3: Koupil bych statek.
4: Koupil bych si bouráka.
5: Koupil bych si dvě kola.
6: Koupil bych si limuzín.
7: Koupila bych si bazén.
8: Udělal bych si v baráku větší luxus.
9: Koupila bych koně.
10: Já bych jel do Ameriky.
11: Koupil bych si televiz.
12: Zaděl bych se na Mars.

0: počasí.
1: Pěkné sváteční ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 6:04, venku máme zataženo místy s deštěm a teploty se nám pohybují od 5 do 8 stupňů Celsia. A dnes čekejte postupné ubývání oblačnosti s večerním vyjasněním. Bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, výjimečně se vyskytne slabý občasný déšť nebo přehánky, především tedy v Krušných horách. Během dne pak bude oblačnosti nadále ubývat, a to až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 13 stupni. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: užívat svět.
1: Svou písničkou nás v dobrém ránu pozdravila právě teď zpěvačka Olga Lounová a za 8 minut bude 17:30. U hudby zůstaneme i nadále. Tak pokud zrovna není v koncertním sále, pravděpodobně je na procházce se svým border teriérem. Řeč je o novém uměleckém řediteli a generálním manažerovi České filharmonie. Od září je jím Hugh Humphries, kterého tento týden představil ředitel českých filharmoniků David Mareček. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a má řadu mezinárodních manažerských zkušeností. Ve funkci nahradí Roberta Hanče, který nastoupil do čela hudebního festivalu Pražské jaro.
2: Když jsem tu byl naposledy v únoru, tak na zemi ještě ležel sníh. Dnes, jen pár měsíců později, je mimořádně teplé jarní počasí. Je úžasné vidět, jak rychle se Praha v tak krátkém období mění a je to prostě krásné město.
1: Popisuje své pocity z Prahy budoucí umělecký ředitel České filharmonie Hugh Humphries. Proč si čeští filharmonici do svého vedení vybrali právě jeho? To vysvětluje generální ředitel David Mareček. S Humphriesem se osobně zná více než 10 let.
3: Pracoval jako šéf Orchestru mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně.
1: Nová posila České filharmonie se plánuje účastnit koncertů i zkoušek orchestru. Co dalšího bude mít Hugh Humphries na starosti, popisuje David Mareček.
3: Bude odpovědný v podstatě za celý umělecký provoz orchestru, tedy za dramaturgii a plánování sezon, za smlouvy s titulárními dirigenty, s hostujícími nejenom dirigenty, ale taky solisty, rezidenčními skladateli, zkrátka za celý program filharmonie a přirozeně také za zájezdovou činnost a za nahrávání.
1: Londýnský rodák se už nemůže dočkat, až pozná naši kulturu a stane se součástí významného českého orchestru.
2: Cítím se mimořádně nadšený, je to pro mě opravdová výsada.
1: Čeká ho také spolupráce se šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a od roku 2028 i s jeho následovníkem Jakubem Hrůšou.
2: Jsou to dva dirigenti, které chce mít pravidelně ve svém repertoáru každý orchestr na světě. Oba jsou to uznávaní dirigenti. České filharmonii je opravdu výjimečná umělecká rodina.
1: Práce s tak velkým orchestrem může být často náročná. Hugh Humphries je ale připravený vyslechnout názor každého člena souboru.
2: Z mého pohledu jako uměleckého ředitele je důležité se ujistit, že si vyslechneme názory všech hudebníků, protože každý má naprosto oprávněnou zkušenost. Nikdy nevíte, odkud přijde nějaký opravdu vzrušující nápad.
1: Česká filharmonie odehrála svůj první koncert před 130 lety pod taktovkou Antonína Dvořáka. Dnes patří mezi světově uznávané orchestry. Valeria Oros, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V areálu nemocnice v Chebu v prostorách bývalé lékárny začne v létě fungovat ordinace dětského lékaře. Ambulanci, která je v centru města v Písečné ulici, převzala nemocnice od končící lékařky. Úpravy prostor by měly skončit v červnu. Ordinace začne fungovat v červenci. Město Sokolov bude dál pokračovat v takzvaném úsekovém měření rychlosti projíždějících vozidel. Stejně jako doteď budou radary v provozu na dvou místech. V posledních dvou letech přitom počty motorových vozidel překračující povolenou rychlost mírně klesly. Sportovní areál v Hájku u Karlových Varů čeká rozšíření. Zástupce města už nechali zpracovat studii další etapy modernizace a připravují projektovou dokumentaci. Hlavním cílem je do 4 let změnit areál na víceúčelové sportovní středisko s ubytováním a rehabilitací. Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. Nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince. České florbalistky do 19 let zvítězily ve skupině mistrovství světa juniorek nad Slovenskem 8-3. Češky si tak druhou výhrou na šampionátu v Itálii zajistili postup do sobotního semifinále. A dnes bude zataženo až oblačno, teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v Májové ulici je z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 6:30 a do svátečního rána se probouzíte spolu s rádiem vašeho kraje. Před námi je prodloužený víkend a my si ho užijeme ve znamení písniček, které máte rádi. Tak doufám, že si vyberete i dnes tu svou oblíbenou a snad vás teď potěšíme písničkami od Marcely Holanové a Nadě Urbánkové. A protože je svátek, volný den, no tak už vám za pár minut taky nabídneme několik tipů a rad, jak si ho příjemně užít. Tak vstávejte a posnídejte s námi.

0: Prázdný Express nebyl tak prázdný, neboť jsme se s ním teď všichni svezli. Za 5 minut bude 6:45 a já vám přeji hezké ráno. Na dnešní den 8. května připadá jeden ze 7 státních svátků v České republice, a sice Den vítězství. Dnes si připomínáme jednu z hlavních historických událostí nejen České republiky, ale i Evropy, konec druhé světové války v roce 1945. V tento den 8. května roku 45 Německo podepsalo kapitulaci a skončila druhá světová válka v Evropě. 9. května 1945 byla osvobozena Praha a do 11. května pak celé Česko, kdy poslední části německé armády kapitulovaly.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do pátečního svátečního rána a to má dnes zataženou nebo skoro zataženou oblohu. Místy se vyskytují přehánky a teploty se nám aktuálně pohybují kolem 9 stupňů Celsia. No a dnes čekejme velkou oblačnost, lokální přehánky především na horách, odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat a večer se vyjasní. Denní maxima dosáhnou na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách naměříme 8 až 11 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré. A biometeorologická předpověď ta dnes přináší jedničku, tedy mírnou zátěž. 5.45 na hodinách je 6:45.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6. hodina je za dveřmi, už za 12 minut pro vás budeme mít zprávy, ale teď tu pro vás máme pravidelné pozvánky, pojďte si z nich vybrat. Mistrovství České republiky ve střelbě z praku se koná od 9 do 12 hodin v multifunkčním centru v Březové u Sokolova. Oslava řemeslné zručnosti, elegance a nadčasové krásy porcelánu. To všechno nabízí porcelánové slavnosti, které jsou od 9 do 17 hodin připravené v karlovarském Grand Hotelu Ambassador Národní dům. V Mariánských Lázních začínají třídenní oslavy zahájení nové lázeňské sezóny spojené s oslavami osvobození města. Ve Skalníkových sadech bude od 10 hodin k vidění výstava nazvaná Českoslovenští letci RAF a maketa letounu Spitfire v měřítku 1:1. Od 14 do 18 hodin je připraven program pro děti na pódiu u Karolinina pramene, kde pobaví třeba mimové, vzdušné akrobatky nebo klauni. Oslavy zahájení sezóny v Mariánských Lázních doprovodí také od 15 hodin a 45 minut koncerty v areálu Arnika, kde zahraje například akordeonový orchestr Mariánské Lázně. A na hlavní kolonádě se pak od 20 hodin a 30 minut představí Dixieland Planá. Netradiční májová kastelánská prohlídka začne ve 14 hodin na zámku Valeč na Karlovarsku. Správa zámku doporučuje nákup vstupenky online. Ukázky z knížky Jitky Blaškové Anetchen Dívka ze Sudec bude číst autorka na zámku ve Štědré na Karlovarsku po jeho prohlídce. Začátek je v 16 hodin. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Chebská galerie 4 zve na retrospektivní výstavu fotografa Petra Hechta s názvem 70-50-30. Název výstavy symbolicky připomíná 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce se souborem divadla Járy Cimrmana.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V nemocnici v Chebu pokračuje úprava prostor bývalé lékárny, bude tam dětská ordinace. 80 let od založení letního kina v Karlových Varech připomene rokový víkend. Větší obchody dnes zůstávají zavřené a čekejte velkou oblačnost, lokálně přeháňky, teploty do 17 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V areálu nemocnice v Chebu začne v létě fungovat ordinace dětského lékaře, a to v prostorách bývalé lékárny. Ambulanci, která je v centru města v Písečné ulici, převzala nemocnice od končící lékařky. Úpravy prostor by měly skončit v červnu. Ordinace začne fungovat v červenci. Jak říká vedoucí provozně technického oddělení chebské nemocnice Radek Singer, práce pokračují podle harmonogramu.
2: Teď se nacházíme ve zvýšeném podlaží, kde teda bude sesterna po levé straně, po pravé straně bude vstup k lékaři, kde bude mít ambulanci, potom tady bude zázemí, samozřejmě i pro zdravotní personál, toalety, nějaká sprcha, dále tady bude k dispozici i toalety pro pacienty, aby tady byly, no a nějaká denní místnost.
0: I když má ambulance pacienty po bývalé lékařce, můžou se další zájemci registrovat. V letním kině v Karlových Varech dnes začíná rokový víkend. Jde o první akci spolku Letňák žije, který dlouhodobě uzavřený areál převzal loni v červnu a začal s jeho obnovou. Skupina nadšenců s pomocí dobrovolníků prostor vyčistila od náletů, provedla hydroizolaci, revize elektroinstalace a opravu některých zdí. Rokový víkend spolek pořádá k 80. výročí založení kina, říká předseda spolku Petr Prokop.
3: Bude tam více jak 20 místních kapel, například Pestaloci, Koda, Znouzecnost, Cenzoršit, Monopol, Funky, Stevens a další. Chceme nabídnout divákům opravdu, aby si přišli, podívali se, zažili tu atmosféru, zjistili, že ten areál znovu funguje.
0: Rokový víkend začíná dnes v 10 hodin a ve stejný čas i v sobotu. Program potrvá do večera. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody ve vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Íránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá, ale pohrozil, že pokud Írán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
4: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Íránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Írán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Íránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán, bylo mu 48 let. Informaci potvrdili zástupci motoškoly Hefty 74, kde Holán působil jako instruktor. O úmrtí bez uvedení jména píše například web BBC. Holán zahynul při kvalifikaci na závod v Severním Irsku. Počasí. Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přeháňky především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u obce Jindřichovice na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: David Attenborough slaví narozeniny. Slavnému přírodovědci je dnes 100 let. A jak se stal legendou a symbolem přírodovědné dokumentaristky, tak to si připomeneme už za pár minut ve svátečním Dobrém ránu, které pokračuje písničkami Co nestárnou od Miroš Birky a Ivety Bartošové. No a rovněž budeme blahopřát a povídat si s meteorology o počasí, tak ať se máte s námi dobře. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Pěkné sváteční ráno přejeme tam, kde jste si naladili naše ranní vysílání s datem 8. května. Na dnešní den připadá státní svátek, den vítězství. Připomínáme si konec druhé světové války v roce 1945 a také si připomínáme Mezinárodní den Červeného kříže. No a máte-li narozeniny, tak přejeme jen to nejlepší. Ze známých osobností oslaví dnes narozeniny britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista Sir David Attenborough, který dnes slaví krásné sté narozeniny a kterého si v dobrém ráno za chviličku blíže připomeneme. Další oslavenkyní je česká herečka Jana Boušková, která slaví 72. narozeniny. 69. oslaví český divadelní filmový televizní a dabingový herec, člen souboru divadla na Vinohradech, Otakar Brousek mladší. K dnešním narozeninám popřejeme také modelce a moderátorce Ivě Kubelkové, které je 49 let. A 51. oslaví španělský zpěvák Enrique Iglesias. No a v kalendáři najdeme také jméno Zlatan. Je to jméno slovanského původu, které je zkráceninou jmen jako Zlatoslav nebo Zlatomír a vykládá se jako zlatý.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 7:02 a do pátečního svátečního rána vstáváte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. A mohlo by vás zajímat, jaké bude dnes počasí, a to nám teď prozradí meteoroložka Petra Polívková, kterou mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak do jakého rána se tedy probouzí naši posluchači?
2: Máme hodně oblačnosti, máme zataženo nebo skoro zataženo. Tuto chvíli je to bez srážek a teploty se nám pohybují mezi 5 až 8 stupni Celsia.
1: Tak to je aktuální stav a co nás čeká přes den?
2: Ještě po většinu dne bude tedy hodně oblačnosti s lokálními přeháňkami, a které budou především na horách, ale později odpoledne už budou srážky ustávat a očekáváme i ubývání oblačnosti. Večer bude až vyjasněno, takže to počasí se nám bude postupně vylepšovat. Nejvyšší den teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia, na horách tam by mělo být někde kolem 10 stupňů a foukat nám bude slabý severovýchodní vítr o rychlostech 1 až 4 metry za vteřinu.
1: V dobrém ráno hovořila o počasí meteoroložka Petra Polívková. Moc vám za to děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Pěním dokázal se strhnout miliony lidí, ukázal totiž zemi od oceánských hlubin po ledové póly. Řeč je o Siru Davidu Attenboroughovi, který dnes slaví rovných 100 let. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů a prestižních ocenění. Natáčel v době, kdy se příroda ještě považovala za nevyčerpatelnou. No a dnes je jedním z nejhlasitějších varovných hlasů planety.
1: I am David Attenborough and I've had the most extraordinary life.
2: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
1: What bird has the most beautiful song in the world?
2: Zpočátku v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat. V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two a stál u zrodu celé řady pořadů. Koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na Zemi. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovení guerre s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. V dokumentu z roku 2020, natočeného pro Netflix s názvem Život na naší planetě, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
1: We must rewild the world.
2: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál,

0: studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající postupuje do slosování o velkou kytici se stovkou růží.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Aši začala stavební firma s rekonstrukcí přízemí muzea na Poštovním náměstí. Do opravených prostor se přestěhuje infocentrum, to pak nabídne víc služeb pro obyvatele i návštěvníky města. V Jáchymově na Karlovarsku se od 29. do 31. května uskuteční festival Řetízkárna. Pořádá ho spolek Političtí vězni CZ. Kulturně vzdělávací program na podporu záchrany unikátního objektu na území někdejšího největšího československého uranového lágru Rovnost propojí divadlo, debaty, výstavy i pietní setkání. Vedení Vintířova na Sokolovsku nesouhlasí s navrhovanou zónou pro stavbu větrných elektráren nedaleko obce. Teď se k plánu budou vyjadřovat dotčené orgány a kraje a může ho připomínkovat také veřejnost. Náčelník generálního štábu Karel Řehka získal francouzský národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Vyznamenání mu předal francouzský velvyslanec v Česku Stefan Kruza. Země Řehku ocenila mimo jiné za rozvoj vojenské spolupráce obou zemí. V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění včera potvrdila státní veterinární správa v nekomerčním Malochovu. Tenistka Tereza Valentová vypadla na turnaji okruhu WTA v Římě ve druhém kole. 19-letá česká reprezentantka nestačila na loňskou finalistku Coco Gauffovou z USA a prohrála s ní 0-2 na sety. A dnes čekejte velkou oblačnost, lokálně přehánky, teploty do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních v ulicích Plzeňská a Okružní jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré jitro přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Na dnešní den 8. května připadá státní svátek Den vítězství a počítejte s tím, že většina obchodů zůstane dnes zavřených. Den vítězství patří k nejdůležitějším svátkům v Česku, pravidelně upomíná na výročí podpisu německé kapitulace a následné ukončení bojů druhé světové války v roce 1945. Já se dívám na hodiny, je 6:30 a už za vámi posíláme po našich frekvencích pěknou písničku od zpěvačky Anika, ale věřím, že si počkáte i na pravidelné kalendárium očima Petra Jungmana. No tak ať se vám pěkně vstává do pátečního svátečního rána.

0: S Českým rozhlasem už si užíváte dnešní sváteční den, den vítězství, ale na dnešek připadá také Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Je oslavou statečnosti a práce všech členů dobrovolníků a zaměstnanců mezinárodního hnutí, jejichž služba zachraňuje lidem ve více než 190 zemích světa zdraví či životy a nebo jejich životy mění k lepšímu. No a 8. květen byl vybrán, protože se v tento den roku 1828 narodil švýcarský podnikatel a humanista Jean-Henri Dunant. Byl to on, kdo spolu se svými spolupracovníky založil v únoru roku 1863 Červený kříž, který byl mezinárodně uznán vládami tehdejších 16 významných států na mezinárodní konferenci v Ženevě v říjnu téhož roku. A tehdy se také zrodil symbol Červeného kříže na bílém poli, ochranné označení zdravotníků v době válek a současně tedy znak organizace Červeného kříže.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, v našem regionu je zataženo nebo skoro zataženo, místy se vyskytují přehánky a teploty se pohybují kolem 9 stupňů Celsia. Dnes čekejme velkou oblačnost, lokální přehánky především na horách, odpoledne pak budou ustávat srážky a oblačnost bude ubývat a večer se nám vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme 8 až 11 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré. A biometeorologická předpověď, ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Stop.
1: They ain't gonna hurt Lambert.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
7: The flags of freedom fly all over Europe.
6: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
8: I na ráno, kdy jsme se rozešli, jako přátelé.
9: Abemus papam.
6: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
9: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
6: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
9: Leonem decimum quartum.
6: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Horní Slavkov na Sokolovsku hledá nového dodavatele tepla na příštích 15 let. Hájku u Karlových Varů připravují další rozšíření sportovního areálu. Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. A dnes čekejte velkou oblačnost, lokálně přeháňky, teploty do 17 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Horní Slavkov vybírá firmu, která bude od února příštího roku dodávat teplo pro město. Současná smlouva se společností ČES skončí na konci ledna 2027 po 10 letech provozu. Nový kontrakt má platit do roku 2041 a předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. Zafixovaná cena tepla už platit nebude, říká nezávislý starosta Alexandr Terek.
4: Cena se bude určovat vždy ten předcházející rok na ten následující. Podle ceny plynu na trhu bude to i smluvně ošetřeno, aby to nemohlo vybočovat z těch běžných standardních cen.
2: Sportovní areál v Hájku u Karlových Varů čeká rozšíření. Zástupci města už nechali zpracovat studii další etapy modernizace a připravují projektovou dokumentaci. Hlavním cílem je do 4 let změnit areál na víceúčelové sportovní středisko s ubytováním a rehabilitací. Pokračuje starosta Vít Hromádko z hnutí Vize pro Karlovarský kraj.
5: Asi 14 dní zpátky jsem obdržel studii na dostavbu tady toho sportovního areálu, který v sobě zahrnuje výstavbu sportovní haly, navazujícího ubytování a regenerační jakoby zónu, protože do budoucna bychom chtěli areál jakoby poskytovat na různé soustředění a chtěli bychom z toho mít jako takzvané sportovní tréninkové centrum.
2: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne v 10 hodin. Polsko dnes jako první země Evropské unie podepíše dohodu o půjčce na obranu z programu SAFE. Na rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, ale také na posílení obrany východní hranice si požádalo o 44 miliard eur, tedy asi bilion korun.
6: Všechno chceme investovat do polského zbrojního průmyslu, takže na prvním místě jsou podniky jako Huta Stalowa Wola, jako Mesko, jako Rosomak, jako Jelč.
7: Popsal polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Polsko si z programu SAFE požádalo o asi bilion korun, které chce vynaložit na 139 projektů. Naprostou většinu finančních prostředků chce použít na rozvoj vlastního průmyslu a nákup polské techniky a polské munice. Podle polské tiskové agentury PAP dnes podepíše úvěrovou dohodu o unijní půjčce také Litva. Proto by Litva a Polsko mohly být prvními unijními státy, které obdrží finanční prostředky z unijního úvěrového programu SAFE. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Polsko peníze získá i přes veto prezidenta Karola Nawrockého. Ten nesouhlasí s 3% úrokem ani s tím, že se Polsko zadluží u cizích institucí.
3: Sport.
2: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ve které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou moct reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přeháňky především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Tak co byste řekli, je čokoláda zdravá? Tak já myslím, že ano, když se to s ní nepřehání, ale co nám na tuto otázku řeknou děti, tak to uslyšíme za chvíli v anketě Ahoj Rádio, hned po písničkách Co nestárnou od Petra Spáleného a slovenské skupiny Elán. No a taky se podíváme na Šumavu. Tetřívci potřebují na rozmnožování klid. Návštěvníci Šumavského parku se proto nesmí v určitých hodinách pohybovat na trasách v okolí Cazová a Dobré. A právě tam se nachází jejich tokaniště a hnízdiště. A právě o tom budeme hovořit v dalším příspěvku Dobrého rána, tak si na to počkejte. Já vám přeji hezký poslech a pěkné sváteční ráno. Je 7 hodin a 5 minut.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Je čokoláda zdravá?
1: Není zdravá, protože se zuby zkaří.
2: Pomáhá dělat na zubech zubní kás.
3: Protože je sladká.
4: Jakdy je ta čokoláda i nezdravá?
5: Ne, protože je tam cukr.
6: Ani

0: I nadále příjemný poslech přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem posluchačům našeho svátečního ranního vysílání. Dnes je pátek 8. května a v regionu je zataženo nebo skoro zataženo. Místy se vyskytují přehánky a teploty se nám pohybují kolem 9 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 7.18 a dnes čekejme velkou oblačnost, lokální přehánky, především na horách. Odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat a večer se nám vyjasní. Denní maxima dosáhnou na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 8 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení.
1: Den matek připadá tradičně na druhou květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál,

0: Děla jedno místečko v našem hudebním programu a snad vám kápla do noty. Za 7 minut bude 7:30. Tetřívci na Šumavě v těchto dnech bojují o přízeň samic. Klid v době toku je pro tyto kriticky ohrožené ptáky zásadní. Správa Šumavského parku proto omezila vstup na turistické trasy v okolí Dobré a Cazova na Prachaticku, kde ptáci tokají a hnízdí.
1: Nalevo od nás se nachází tukaniště tetřívka obecného.
2: V dolním Cazově, nedaleko Strážného na Prachaticku, právě stojím s ornitologem Šumavského parku Alešem Vondrkou. Musíme mluvit i potichu, křičet se tady rozhodně nemůže v téhle době.
1: Tetřívek obecně je velice citlivý na vyrušování, obzvlášť v období toku. Ty samičky musí vybudit ty samce k páření. Plodná perioda trvá pouze 5 dnů a pokud v této době nedojde k oplození té samičky, tak z toho reprodukčního cyklu pro ten daný rok prostě vypadá.
2: A právě proto tady mezi 18. až 10. hodinou následujícího dne platí zákaz vstupu, vysvětluje ornitolog Aleš Vondrka.
1: Tetřívek obecný začíná tokat před východem slunce, když je ještě pokročilé šero, a tokají cirka do 8. hodiny a potom se ještě vyskytují na tom tokaništi a popásají se, odpočívají a potom na tu 10. hodinu přibližně odlétají do nějakých březových porostů, kde odpočívají.
2: Početnost tetřívka na Šumavě kolísá.
1: Tetřívek obecný u nás na Šumavě ubývá dlouhodobě. Napřed to bylo s velkoplošnou změnou krajiny už od 70. let v důsledku odvodňování a intenzifikaci zemědělství. A v současné době se ta populace pohybuje mezi 40 a 80 tokajícími kohoutky s meziročními značnými výkyvy, které jsou pro tento druh typické.
2: U cedule, která upozorňuje na zákaz vstupu do tohoto prostoru, stojím se strážcem Šumavského parku Adamem Divišem. My jsme přijeli po 10. hodině a ten pohyb turistů tady není příliš velký.
3: I přesto, že ten pohyb turistů zrovna v téhle lokalitě není příliš veliký, tak se snažíme, aby nebyl vůbec žádný, protože ta velikost populace a ta vzácnost tohohle z toho zvířete je taková, že chceme zamezit jakémukoliv rušení. Jsme přesvědčeni o tom, že ten zákaz je dodržován. Na těch lokalitách se snažíme držet pravidelné kontroly a v případě snahy o porušení toho zákazu, tak lidi odkloníme na bezpečnou trasu.
2: Zákaz vstupu na místo, kde tetřívci tokají a hnízdí, potrvá do 31. května. Z Dolního Cazova Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V areálu nemocnice v Chebu v prostorách bývalé lékárny začne v létě fungovat ordinace dětského lékaře. Ambulanci, která je v centru města v Písečné ulici, převzala nemocnice od končící lékařky. Úpravy prostor by měly skončit v červnu, ordinace začne fungovat v červenci. Město Sokolov bude dál pokračovat v takzvaném úsekovém měření rychlosti projíždějících vozidel. Stejně jako doteď budou radary v provozu na dvou místech. V posledních dvou letech přitom počty motorových vozidel překračující povolenou rychlost mírně klesly. Sportovní areál v Hájku u Karlových Varů čeká rozšíření. Zástupci města už nechali zpracovat studii další etapy modernizace a připravují projektovou dokumentaci. Hlavním cílem je do 4 let změnit areál na víceúčelové sportovní středisko s ubytováním a rehabilitací. Za nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. Nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince. České florbalistky do 19 let zvítězily ve skupině mistrovství světa juniorek nad Slovenskem 8-3. Češky si tak druhou výhrou na šampionátu v Itálii zajistily postup do sobotního semifinále. A dnes čekejte velkou oblačnost, lokálně přehánky, teploty do 17 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V obci Nový Drahov na Chebsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak sváteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary se nám příjemně rozjíždí a vyplňují ho pěkné pohodové písničky, jedna hezčí než druhá. No a já věřím, že vás teď potěšíme, vás tedy fanoušky a faninky české rockové kapely Kabát, pěknou písničkou Bára. A tou tedy rozjedeme náš další hudební proud a už za pár minut nás v něm taky pozdraví dvojice doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal a prozradí to dnešní téma pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme po 13. hodině. Tak buďte s námi, hezký poslech.
7: Je

0: Nám věnovala zpěvačka Lenka Filipová, která se už vrátila po nechtěné pauze, kterou způsobilo zranění mozku, opět ke koncertování. A to není zdaleka všechno, taky vydává po dlouhých 5 letech nový singl, písničku s názvem Norské dřevo, kterou složila legendární dvojice Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a já připomenu, že dnes slavíme státní svátek Den vítězství. Ovšem, v minulosti se dnešní svátek nazýval Den osvobození nebo Den osvobození od fašismu a slavil se 9. května, jak je tomu dodnes v zemích bývalého Sovětského svazu, kde byl 9. květen vyhlášen jako Den vítězství nad fašismem. Kapitulace tam totiž vstoupila v platnost v čas, který odpovídá první minutě 9. května moskevského času. Dnes 8. se tedy slaví také ve Francii, Norsku, Slovensku a zemích Společenství národů. Normandské ostrovy byly osvobozeny 9., 10. a 16. května. A na dnešní datum 8. přešly některé země bývalého východního bloku. V Polsku byl Den vítězství přesunut z 9. na 8. května v roce 2015. Od té doby už není státním svátkem, ale jen významným dnem. A Ukrajina oslavy přesunula z 9. na 8. květen v roce 2023.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní ranní obloha je zatažená nebo skoro zatažená, místy se vyskytují přehánky a teploty se pohybují kolem 9 stupňů Celsia. Dnes čekejme velkou oblačnost a lokální přehánky, především na horách. Odpoledne budou srážky ustávat, oblačnost bude ubývat a večer se vyjasní. Denní maxima dosáhnou na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat mezi 8 až 11 stupni. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž, ta je dnes mírná. 7.45 na hodinách je 7:45, přejeme pěkný sváteční den spolu s Českým rozhlasem.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: nám to ale utíká. Dnes je 8. května a už pozítří oslavíme Den matek. A právě u této příležitosti, tohoto svátku, jsme pro vás spolu s firmou Florea připravili soutěž, díky které můžete své mamince udělat radost. A pokud jste o této soutěži ještě nic neslyšeli, tak připomenu, abyste dobře poslouchali naše vysílání a jakmile uslyšíte výherní signál, kterým bude krátká ukázka z písničky Rozvěj se poupátko od zpěvačky Ivety Bartošové, tak i hned zavolejte k nám do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skládací deštník a automaticky postoupí do nedělního slosování o kytici se stovkou růží. Ještě dodám, že víc informací o samotné soutěži, včetně jejich pravidel, se dočtete na našem webu vary.rozhlas.cz. Tak za 10 minut to bude 8. hodina. Já připomenu, že dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A jakéže bude to dnešní téma?
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Úsekové měření rychlosti v Sokolově se osvědčilo. Radary ale budou fungovat dál. Mariánské lázně oficiálně vstupují do nové lázeňské sezóny. Pavel se dnes sejde s Babišem, mluvit budou o cestě na summit NATO. A čekejte velkou oblačnost, lokálně přeháňky, teploty do 17 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Město Sokolov bude dál pokračovat v takzvaném úsekovém měření rychlosti projíždějících vozidel. Stejně jako doteď budou radary v provozu na dvou místech. V posledních dvou letech přitom počty motorových vozidel překračujících povolenou rychlost mírně klesly, potvrzuje starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
2: Máme vlastně dvě místa, kde se měří. Je to ulice Sokolovská, ulice Závodu míru. Je určitě důležité říct, že se opravdu velice snižuje ty přestupky. V roce 2023 bylo 2075 přestupků a v roce 2025 už jenom 1016.
0: V loňském roce Sokolovský městský úřad vybral na pokutách za překročení povolené rychlosti přibližně 700 000 korun. Slavnostním žehnáním pramenů zítra otevírají novou lázeňskou sezónu Mariánské lázně. Doprovodný program složený z různých hudebních vystoupení začíná už dnes na hlavní kolonádě a v prostoru Arnika. V sobotu a v neděli se v centru města představí umělci ze všech částí republiky. Město také připravilo stánkový prodej a programy pro rodiny s dětmi, říká starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
3: Tak zahání lázeňské sezóny by mělo být ve stejné úrovni nebo ještě v lepší než minulý rok, kde ta laťka byla opravdu nasazena vysoko. Očekáváme interprety, jako je Tros Diskotéko, což je Vojta Dyk, jako Prachař a pan Maxián. Máme připraveno i několik novinek, jako je třeba Mint Market, doplnění stánkového prodeje, takže opravdu každý si najde své.
0: Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam má doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží hrad podání kompetenční žaloby. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiánů.
4: Abemus papam.
5: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po čtyřech afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přeháňky, především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno místy mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v ulici Jiřího z Poděbrad je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: My
6: Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. My se tam vypravíme spolu s naším redaktorem Josefem Šorfou, ale ještě předtím si v rubrice Co v učebnicích nebylo, povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak za chvíli vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu. Je 8 hodin a 5 minut a sváteční dobré ráno vám pro dobrou ranní pohodu přináší písničky, co nestárnou, od Karla Gotta a rockové skupiny Olympic. Takhle se vám pěkně poslouchá.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8.18 na hodinách a v pátečním dobrém ráno vítáme mezi námi meteoroložku Martu Suchou, která nám přináší předpověď počasí. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí na dnešní sváteční den?
2: Tak ta dnešní předpověď je z hodně oblačností, bude po většinu dne převažovat zvětšená oblačnost a lokálně se vyskytnou i přehánky, častější budou na horách než v nižších polohách, až později odpoledne budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnost, večer se pak vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia s tím, že 17 stupňů naměříme spíše výjimečně v místech, kde ubude dříve oblačnost. Na horách budou maxima od 8 do 11 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Tak takové počasí nás čeká dnes a co nám přinese víkend?
2: Tak víkend, to už bude charakter počasí jiný, bude převažovat slunečné počasí, v noci na zítřek už bude jasno nebo polojasno, k ránu se mohou s menší pravděpodobností vytvořit mlhy, dopoledne bude polojasno kolem poledne a odpoledne bude oblačnost přechodně zvětšená a na horách se může objevit i přehánka, později bude oblačnost ubývat a večer se opět vyjasní. Noční vyjasnění v kombinaci s jen slabým větrem se projeví na nočních teplotách, minima klesnou na 6 až 3 stupně Celsia, v údolích až na 1 stupeň a na mnoha místech se vyskytnou i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty zítra budou mezi 18 a 21 stupni a vítr bude jen slabý proměnlivý. V neděli pak bude zpočátku také jen minimálně oblačnosti, ta začne postupně přibývat od jihozápadu až později odpoledne a v pozdějších večerních hodinách zaznamenáme i ojedinělé slabé srážky. Nejnižší noční teploty budou podobné jako zítra, to znamená mezi 6 a 3 stupni Celsia, v údolích klesnou až na 1 stupeň a opět musíme počítat s výskytem přízemních mrazíků. Odpoledne bude teplejší než sobotní, maxima vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr zůstane nadále jen slabý, bude proměnlivý anebo východní v neděli.
1: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Marta Suchá. Já vám za to moc děkuji a přeji krásný sváteční den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval náš redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzně, kde jsem denně při prohlídkách viděl nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci, mimochodem i tady v Bečově, dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuji omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají.
1: I když tak vypadají, všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
3: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl. V pluhovských domech tak čekají na návštěvníky také mistrovsky nazdobené pozůstatky fiktivní Barbory, Leopolda nebo Benedikta. Z Bečova Josef Šorfa, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Aši začala stavební firma s rekonstrukcí přízemí muzea na Poštovním náměstí. Do opravených prostor se přestěhuje infocentrum, to pak nabídne víc služeb pro obyvatele i návštěvníky města. V Jáchymově na Karlovarsku se od 29. do 31. května uskuteční festival Řetízkárna. Pořádá ho spolek političtí vězni CZ. Kulturně vzdělávací program na podporu záchrany unikátního objektu na území někdejšího největšího československého uranového lágru Rovnost propojí divadlo, debaty, výstavy i pietní setkání. Vedení Vintířova na Sokolovsku nesouhlasí s navrhovanou zónou pro stavbu větrných elektráren nedaleko obce. Teď se k plánu budou vyjadřovat dotčené orgány a kraje a může ho připomínkovat také veřejnost. Náčelník generálního štábu Karel Řehka získal francouzský národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Vyznamenání mu předal francouzský velvyslanec v Česku Stefan Kruza. Země Řehku ocenila mimo jiné za rozvoj vojenské spolupráce obou zemí. V Hurkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění včera potvrdila státní veterinární správa v nekomerčním Malochovu. Tenistka Tereza Valentová vypadla na turnaji okruhu WTA v Římě ve druhém kole. 19-letá česká reprezentantka nestačila na loňskou finalistku Coco Gauffovou z USA a prohrála s ní 0-2 na sety. A dnes čekejte velkou oblačnost, lokálně přeháňky, teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená ulice Mánesova mezi křižovatkami ulicí Ráskova a Evropská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sváteční páteční ráno si užíváte spolu s rádiem vašeho kraje a na dnešní den připadá státní svátek, Den vítězství, připomínáme si konec druhé světové války v roce 1945 a zároveň se taky připomínáme Mezinárodní den Červeného kříže. No a dívám se do kalendáře, tam najdeme jméno Zlatan. Je to jméno slovanského původu, které je zkráceninou jmen Zlatoslav nebo Zlatomír a vykládá se jako zlatý. Je 9:30 a po písničkách od Jana Kalouska a Marty Kubišové otevřeme naši pravidelnou telefonickou soutěž. No tak ať vám neuteče.

0: Cestičku se k nám našla se svou písničkou zpěvačka Marta Kubišová a na hodinách 8.40. Za 5 minut bude 8:45 a s vámi já pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. No a velice příjemná cena na vás teď čeká v dnešní soutěži, kterou pro vás otevírám. Vyhrát můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37 poukaz na relaxační aroma oil masáž. Tak už na nic nečekejte a pojďte s námi soutěžit. Tak blíží se svátek matek a vy svou maminku můžete potěšit poukazem na aroma oil masáž v délce 60 minut. Jedná se o jemnou relaxační masáž s vonnými oleji, která uvolní svalové napětí a povzbudí mysl i smysly. Poukaz do soutěže věnovala firma thajské masáže Taralaj Karlovy Vary Rybáře. No a vy ho můžete získat po správném zodpovězení soutěžní otázky na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, kdo pak je na druhé straně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Zuzka Sokolová.
0: Zuzka ze Sokolova, zdravíme vás do Sokolova. Tak paní Zuzko, právě dnes slaví sté narozeniny britský přírodovědec David Attenborough, který upozornil v jednom ze svých dokumentů Život na zemi na vymírání živočišných druhů, tání ledovců nebo mizení deštných pralesů, které byly plícemi planety. David Attenborough zmiňuje, že na jednom malém úseku tropického deštného pralesa může růst až 700 různých druhů stromů. A my se vás, paní Zuzko, ptáme, proč je lidé nejčastěji kácí? To je dnešní soutěžní otázka. Vyberte tu správnou odpověď. Aby v místech lesů mohly stavět městské aglomerace, nebo aby se zbavili predátorů, kteří v nich žijí, anebo kvůli dřevu a pěstování palmy olejné?
1: No, já bych řekla B.
0: Aby se zbavili predátorů, kteří v nich žijí, myslíte. Tak kvůli tomu nejčastěji lidé nekácí tyto dřeviny. Bohužel, je mi to líto, dnes to nevyšlo, ale nezoufejte. Příště to klapne. Ano, ano. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, hezký sváteční den. 221 55 37 37. Tak ve hře je stále ještě masáž. Aroma, poukaz na aromasáž. Tak kdo pak ji získá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Věra, já zkusím tipnout Cčko.
0: Kvůli dřevu a pěstování palmy olejné, ano, je to tak.
1: Hurá!
0: Ano, dodejme, že nejvíce druhů stromů hostí amazonský deštný prales, následovaný pralesy v Africe a jeho východní Asii. Typickými zástupci stromů v těchto oblastech jsou různé druhy palem, bambusy, stromové kapradiny nebo vzácné dřeviny. A celkově se v pralesech vyskytují miliony druhů rostlin a živočichů, přičemž mnohé z nich dosud nebyly vědecky popsány. Takže paní Věro, poukaz na aromamasáž je váš. Tak slyšela
1: děkuji,
0: jsem.
1: Děkuji, moc děkuji.
0: Smála jste se, máte radost, tak se ho určitě necháte pro sebe, veďte.
1: Ano, nechám si ho pro sebe.
0: Tak já vám gratuluji a přeji příjemný děkuji. Sváteční den. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8:45 a 2 minuty a jaké nás dnes čeká počasí? Tak čekejme velkou oblačnost, lokální přehánky, především tedy na horách. Odpoledne pak budou srážky ustávat. Oblačnost bude ubývat a večer se nám vyjasní. Denní maxima dosáhnou na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat od 8 do 11 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž, ta je dnes mírná na prvním stupni. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 8. května. Minimální teplotu minus 4,7 stupňů Celsia zaznamenali v Aši v roce 1957, zatímco tu maximální teplotu naměřili v Karlových Varech v roce 2003 a bylo to 28,8 stupňů Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

rocková legenda skupina Katapult, která působí na hudební scéně už přes 50 let, nás právě teď potěšila svou písničkou Někdy příště a za 7 minut bude 9 hodin. Čekají nás první dopolední zprávy a po nich dopolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, které bude také plné pěkných písniček, informací a dobré pohody. Tak zůstaňte s námi.

Den matek připadá tradičně na druhou květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál,

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hranice u Aše vytápí směs vodíku a zemního plynu. 80 let od založení letního kina v Karlových Varech připomene rokový víkend. Lidé se dnes můžou zdarma podívat do Lichtenštejnského paláce. A čekejte velkou oblačnost, lokálně přeháňky, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Společnost Gasnet zahájila v Hranicích u Aše ostrý provoz pilotního ekologického projektu. Domácnosti zásobuje směsí zemního plynu a vodíku vyrobeného v místním solárním a větrném parku. Hranice jsou tak prvním českým městem, kde můžou zákazníci obnovitelný plyn naplno využívat. Pokračuje mluvčí společnosti Gasnet Tomáš Pernis.
2: Definitivní spolehlivost a bezpečnost dodávek plynové směsi pro koncové zákazníky prověřila uplynulá topná sezóna. Lidé v Hranicích topili směsí vodíku se zemním plynem celou zimu, protože jsme dodávky ve zkušebním režimu zahájili už loni na podzim. Po celou dobu jsme pak sledovali a vyhodnocovali provoz plynárenských zařízení, včetně několika kontrolních míst u zákazníků.
0: Distribuce směsi zemního plynu a vodíku by měla pomoci posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu. Technologie má taky v kraji snížit emise. V letním kině v Karlových Varech dnes začíná rokový víkend. Jde o první akci spolku Letňák žije, který dlouhodobě uzavřený areál převzal loni v červnu a začal s jeho obnovou. Skupina nadšenců s pomocí dobrovolníků prostor vyčistila od náletů, provedla hydroizolaci, revize elektroinstalace a opravu některých zdí. Rokový víkend spolek pořádá k 80. výročí založení kina, říká předseda spolku Petr Prokop.
3: Bude tam více jak 20 místních kapel, například Pestaloci, Koda, Znouzecnost, Cenzor Shit, Monopol, Funkies, Stevens a další. Chceme nabídnout divákům opravdu, aby si přišli, podívali se, zažili tu atmosféru, zjistili, že ten reál znovu funguje.
0: Rokový víkend začíná dnes v 10 hodin a ve stejný čas i v sobotu. Program potrvá do večera. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevře veřejnosti. Barokní budova slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům a lidé se dovnitř můžou podívat jen několikrát v roce. Otevřeno bude až do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka začne v 5 odpoledne. Vstup je zdarma a není potřeba se nikde předem registrovat. Součástí prohlídky je i výstava Dary premiérům, říká mluvčí úřadu vlády Martina Jilínková.
4: Trasa prohlídky vede přes vstupní prostory, reprezentační salonky, zlatý sál, hnědý sál i další historické prostory. Úřad vlády připravil pro letošní návštěvnickou sezonu výstavy, díky níž návštěvníci mají jedinečnou příležitost a zhlédnou více než 130 originálních darů ze 30 zemí světa.
0: Palác bude letos veřejnosti přístupný ještě 23. května, 6. července a 17. listopadu. Počet obětí výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chunan vzrostl na 37. Uvedla to agentura Nová Čína s tím, že se jeden člověk stále pohřešuje. Sklad s petardami a ohňostroji vybuchl v pondělí, příčinu exploze dosud úřady neuvedly. Podle čínských státních médií policisté předvolali k výslechu 8 lidí, podezřelých z toho, že výbuch způsobili. Čína kvůli explozi tento týden pozastavila provoz ve všech společnostech vyrábějících zábavní pyrotechniku v této oblasti.

0: počasí.
1: Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přeháňky především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti se bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ve Žluticích na Karlovarsku se v ulici Lomnice pracuje na údržbě mostu. Provoz je řízený kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sváteční pohodu přejeme vám všem, kteří nás ladíte a posloucháte. Je 9 hodin a 4 minuty a dobré ráno střídá dobré dopoledne i nadále s Jitkou Broškovou u mikrofonu a já mohu slíbit, že i následující minuty vám přinesou čerstvé zprávy a informace z našeho regionu, zajímavé příspěvky a reportáže. No a protože díky dnešnímu svátku Dne vítězství začíná takzvaný prodloužený víkend, tak vám v jeho začátku už za moment poradíme, jak si ho dnes hezky užít. Přeji vám všem příjemný sváteční den.
0: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.

0: Tipy pro volný čas.
1: 11 minut po 9. hodině a ve svátečním programu Českého rozhlasu Karlovy Vary přinášíme teď několik zajímavých pozvánek. Mistrovství České republiky ve střelbě z praku se koná až do 12 hodin v multifunkčním centru v Březové u Sokolova. Oslava řemeslné zručnosti, elegance a nadčasové krásy porcelánu. To všechno nabízí porcelánové slavnosti, které jsou až do 17 hodin připravené v karlovarském Grand Hotelu Ambassador Národní dům. V Mariánských Lázních začínají třídenní oslavy zahájení nové lázeňské sezóny spojené s oslavami osvobození města. Ve Skalníkových sadech bude od 10 hodin k vidění výstava nazvaná Českoslovenští letci RAF a maketa letounu Spitfire v měřítku 1:1. Od 14 do 18 hodin je pak připraven program pro děti na pódiu u Karolinina pramene, kde pobaví třeba mimové vzdušné akrobatky nebo klauni. Oslavy zahájení sezóny v Mariánských Lázních doprovodí také od 15 hodin a 45 minut koncerty v areálu Arnika, kde zahraje například akordeonový orchestr Mariánské Lázně. Na hlavní kolonádě se pak od 20 hodin a 30 minut představí Dixieland Planá. Netradiční májová kastelánská prohlídka začne ve 14 hodin na zámku Valeč na Karlovarsku. Správa zámku doporučuje nákup vstupenky online. Ukázky z knížky Jitky Blaškové Anetchen, dívka ze Sudet, bude číst autorka na zámku ve Štědré na Karlovarsku po jeho prohlídce. Začátek je v 16 hodin. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a také detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. A Chebská galerie 4 zve na retrospektivní výstavu fotografa Petra Hechta s názvem 70-50-30. Název výstavy symbolicky připomíná 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce se souborem divadla Járy Cimrmana.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: O slovo se přihlásil Zlatý Slavík, zpěvák Marek Ztracený a sváteční dopoledne trávíte spolu s rádiem vašeho kraje a snad se vám i dnes hezky poslouchá. Tak už jste slyšeli o tom, že Karlovarská nemocnice testuje systém proti dronům? Jejich piloti totiž často porušují zákon tím, že létají v blízkosti nemocnice a ohrožují tak posádku záchranářského vrtulníku s pacienty. No a více dozvíte v reportáži už za malou chvíli. Teď je před námi veselá rubrika Úsměv prosím, tak se hezky bavte.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Ta 50 se mi nelíbí.
3: No tak já taky radši vidím 100.
2: No to to totiž vypadá, jako by tady někdo slavil Abrahamoviny, že jo?
3: To je ošklivá představa.
2: No tak co pak vy už to máte za sebou, že? Ale já se k tomu pomalu blížím.
3: Že jsem tak smělej z který strany?
2: Nechte si to.
3: Ne, promiňte. Uklidněte se, kolegyně, no. Ta 50 znamená jenom to, že dneska se tu odbývá 50. televariety.
2: To je.
3: Ale to je, co?
2: Co?
3: No,
2: jako
3: že to,
2: 50.
3: No, že to je hodně,
2: co?
3: Ne?
2: Hodně.
3: Co? A představte si, že těch 49 televariety vidělo zhruba 300 milionů diváků.
2: Hrnajs, to jsme se nějak rozrostli, co? Že vy to počítáte i se Slovenskem.
3: A já to vůbec nepočítám. To je spočítaný, to je statisticky zjištěný a vyzkoumaný, protože televize na to má zvláštní takový zkoumací oddělení.
2: Uh-huh.
3: Tam dokonce přesně vědí, jak se který program líbil.
2: No tak to ví i naše mlíkařka.
3: Jo, ale ta to nemá vědecky podložený.
2: To ne, ta ví jenom to, co jí řeknou lidi.
3: A to je strašně klamný, kolegyně, víte? Vy tomu nebudete věřit, ale já se teprve z výsledků toho vědeckého odborného průzkumu dovídám, jak jsem byl u televize spokojený.
2: A to já se zase dovídám z novin.
3: Jak?
2: Ovšem musíte číst vždycky jenom jedny.
3: Mm-hmm. A proč?
2: Aby vás to nemátlo, totiž co jedny noviny pochválí, to druhý strhají, víte?
3: A to je dobře, to je dobře. Aspoň se v něčem liší.
2: Ale řeknu vám stejně mi... Stejně mi to nejde do hlavy.
3: Co?
2: 50. televariete a nic.
3: No. To nic, podívejte, plný divadlo.
2: No tady. No tak žádná sláva, žádný projevy, ani ohňostroj tu
3: takhle,
2: není.
3: No takhle, no jo.
2: No.
3: Ale to všechno bude.
2: Bude?
3: To je slíbený, na tuty, na beton, je to slíbený, ovšem až při 200.
2: Ano, tak to nevadí, že jo, aspoň se máme na co těšit, no.
3: To je

0: Laudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, jo. Starorůžový obklady,
1: já to vidím,
0: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
1: Tak to tři.
0: No tak, horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.

15. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, americká zpěvačka, která bývala symbolem disco éry 70. let minulého století, Donna Summer. Tak odhalit drony v blízkosti nemocnice, které by mohly ohrozit heliport, teď testuje karlovarská nemocnice. Ochránit chce hlavně piloty záchranářských vrtulníků, kteří přilétají s těžce nemocnými pacienty. Už několik přeletů v blízkosti nemocničního areálu systém zachytil.

0: Jsme vlastně se domluvili na pilotním programu s firmou pod záštitou armády České republiky tak, abychom dokázali ten náš prostor monitorovat a eventuálně zabránit střetu bezpilotního systému s leteckou záchrannou službou. Celé to není perzekuce pilotů bezpilotních systémů, ale zvyšování bezpečnosti pacientů a posádky, protože každá minuta se počítá.
1: Říká primářka emergency Karlovarské nemocnice Dagmar Schneidárková. Jsme na střeše nemocnice. Zachytil ten systém už některý z dronů?
0: Samotné nás překvapilo vlastně množství těch bezpilotních systémů, které se pohybují, porušují legislativu. Asi pravděpodobně blízkost centra nutí člověka mít hezké záběry a mít přehled, co se tady děje. Ošaháme to dostatečně před zahájením Mezinárodního filmového festivalu, protože se nabízí, že nějaká rizika samozřejmě festivalem se navýší.
1: Patrik Hájek, vedoucí Energocentra Karlovarské nemocnice. My se teď spolu díváme na mapku, je to mapka, která nám ukazuje nemocnici z vrchu. Teď máte možnost sledovat drony, které se pohybují v blízkosti nemocnice. Jaká je povolená ta dálka nebo blízkost dronu?
2: Aplikace je nastavená, že v perimetru 800 metrů by se neměl pohybovat žádný dron, pak je tam výška 120 metrů a pilot by ani neměl drona spustit z vizuálního kontaktu. Když dojde k porušení perimetru heliportu, měl by se kontaktovat státní policie, která vlastně vyjíždí k pilotovi, a pokud pilota zachytí, tak zahájí s ním správní řízení, dron je zabavený a pak se to řeší dál.
1: A teď se pojďme podívat, vlastně, jak vy ty drony jste schopni zachytit.
2: Vidíme dva drony, které vlastně jakoby porušili to, co je daný zákonem.
1: To znamená, byli v blízkosti nemocnice a létali ve vyšší výšce než té povolené. Můžete mi ukázat ten obrázek nebo ty obrázky?
2: Vidíme přímo místo pilota, který je vlastně daný souřadnicema, a u pilota vidíme drona, kde startoval.
1: Byl ve výšce ten dron 439 metrů,
2: ano,
1: což není dobře.
2: Správně, ano. A vzdálenost pilota od dronu byla 1,96 km, což si myslím, že na 2 km drona už nevidí.
1: Instalace detekčního zařízení trvala v řádu hodin a nemocnice ho má od firmy prozatím zapůjčené. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Cizí ženou v cizím pokoji zpíval zpěvák, hudební skladatel a politik Michael Kocáb, který bude už zanedlouho hostem Dobrého dopoledne. Po 10. hodině totiž nabídneme reprízu rozhovoru s moderátorkou Zlatou Kinskou, tak si to nenechte ujít a poslouchejte nás dál. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary a na programu teď rubrika Hvězdy, hity, legendy, kterou pro vás připravil Radim Jehlík.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
2: Dnes je 8. května a je to přesně rok, co celou Českou republiku obletěla zpráva o úmrtí herce a prezidenta Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Jiřího Bartošky. Protože hvězdy, hity, legendy jsou hudební pořad, budeme se věnovat nejznámější písničce, na které se ikonický barťák podílel, Klíč pro štěstí. Jedná se o legendární duet se zpěvačkou Marií Rotrovou, který měl premiéru v polovině 80. let v tehdy známém televizním pořadu Divadelko pod věží. Originál písničky pochází z Francie z roku 1983. Hudbu složili Giuseppe Marchese a Guido Dello. Naspívala ho zpěvačka Shirley Bassey a hlasem doprovodil Alan Delon. Píseň dostala název Took I Drink You, tedy Říkal jsem si, že ti zavolám. Českým textem ho opatřil Pavel Kopta, který byl známý svou schopností adaptovat zahraniční hity s citem pro český jazyk. Je autorem písniček jako Saxána, Whisky, to je moje gusto a další. Za svůj život se kromě animovaných a krátkometrážních snímků svými písněmi podílel celkem na 45 celovečerních filmech. Jak Jiří Bartoška, tak Marie Rotrová zpívali tuhle písničku nesčetněkrát. Vždy to ale bylo na playback, často v televizních pořadech. Poprvé naživo si ho obadali až po dlouhé době, před 10 lety v roce 2016, kdy slavila Marie Rotrová životní jubileum koncertem v pražské O2 aréně. Písničku hrají česká rádia velmi často dodnes, klip se objevuje i v mnoha televizích a tak není divu, že oběma protagonistům vydělává song od roku 1985 sympatickou částku. Intergram prý vyplácí ročně za hraní této písně v českých médiích přes 13 000 korun. A takhle zní jeden z nejznámějších duetů na české hudební scéně.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: písničkou od americké zpěvačky a herečky Cher jsme se přiblížili k 10. hodině dopolední. Na tento čas pro vás chystáme zprávy z našeho regionu i ze světa, ale do té doby ještě něco málo muziky pro vaši sváteční pohodu, tak ať se vám krásně poslouchá.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Horní Slavkov na Sokolovsku hledá nového dodavatele tepla na příštích 15 let. Včelaři na Domažlicku doufají, že letošní sezóna bude dobrá. Větší obchody dnes zůstávají zavřené a čekejte velkou oblačnost, lokálně přeháňky teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Horní Slavkov na Sokolovsku vybírá firmu, která bude od února příštího roku dodávat teplo pro město. Současná smlouva se společností ČEZ skončí na konci ledna 2027 po 10 letech provozu. Nový kontrakt má platit do roku 2041 a předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. Zafixovaná cena tepla už platit nebude, říká nezávislý starosta Alexandr Terek.
2: Cena se bude určovat vždy ten předcházející rok na ten následující. Podle ceny plynu na trhu bude to i smluvně ošetřeno, aby to nemohlo vybočovat z těch běžných standardních cen.
1: Včelařům začíná hlavní sezóna. Častěji kontrolují úly a doplňují dřevěné medníky, kam včely ukládají med. Například v okolí Hostouně na Domažlicku očekávají včelaři dobrý rok, říká předseda tamní základní organizace Radek Houška.
3: Letošní zima kupodivu pro naší základní organizaci dopadla relativně dobře. Úhynů je tam minimum, takže můžeme říct, že tuhá zima nám naopak pomohla. Sezóna se rozvíjí sice pomaličku, ale zatím to vypadá slibně. Bohužel teda malinko to přibržuje nedostatek srážek. I ty včelky to potřebují, protože samozřejmě čím méně vody v přírodě, tím méně nektaru, tím méně medu.
1: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů. Dvoudenní klid zbraní od půlnoci na dnešek jednostranně ohlásilo ruské ministerstvo obrany začátkem týdne k uctění výročí konce druhé světové války. Ukrajinská strana pak vyhlásila jednostranné příměří už od středy. Podle Zelenského ale Rusko tento klid zbraní porušilo skoro ve 2000 případů. Sport. Fotbalový klub Bohemians dostal za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání. Fanoušci vršovického týmu se provinili taky vniknutím na hřiště nebo zasažením golmana Bohemians Tomáše Frývalda pyrotechnikou. Počasí. Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přeháňky, především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. A co se týče okolních regionů, tak na silnici 20 v Úněšově na Plzeňsku ve směru na Toužim havarovala dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné sváteční dopoledne přejeme vám všem, kteří ho trávíte s námi a s naším hudebním proudem. V němž jsme pro vás přichystali písničky od Michala Hrůzy a taky Heleny Vondráčkové, po nichž vám pak nabídneme reprízu rozhovoru s hudebníkem Michaelem Kocábem. A samozřejmě, že to není všechno. V našem svátečním dopoledním vysílání si také povíme o tom, že na mnoha místech v Česku si dnes lidé připomínají 81 let od konce druhé světové války. Oslavy osvobození dnes pořádají také například v Toužimi na Karlovarsku, kam se podíváme spolu s naší redaktorkou Monikou Červenou. Tak ať se máte s námi hezky, je 10 hodin a 5 minut.
0: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Svátek den vítězství a zároveň začátek prodlouženého víkendu si užíváte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a na programu teď rozhovor se zpěvákem, hudebníkem a politikem Michaelem Kocábem. Slovo dostává moderátorka Zlata Kinská.
1: Michael Kocáb, známý český hudebník, zpěvák, skladatel, ale také politik. V minulosti předseda parlamentní komise pro odsun sovětských vojsk, někdejší poradce prezidenta Václava Havla a také bývalý ministr pro lidská práva. Jeho jméno je celoživotně spojené s pražským výběrem, s filmovou hudbou a velmi osobitým pohledem na svět. Je autorem několika stovek skladeb, za sebou má celou řadu desek a filmů, nespočet koncertů, včetně zahraničních tur, má také hodně dětí, včetně vnouče. Rád jezdí rád traktorem, na koloběžce a umí řídit letadlo. Také rád filozofuje, diskutuje a povídá si s lidmi o všem možném. A dnes si bude povídat s námi na rozhlasových vlnách. Ahoj Michale, vítám tě ve studiu.
2: Ahoj.
1: Já musím na úvod vysvětlit, že si tykáme, protože se už roky známe. Já měla tu čest s tebou i spolupracovat v kapele i v muzikálech, ale to dnes nebude o nás, naše společné téma. My probereme hlavně teď tvůj život. A než si budeme povídat o tom, co teď děláš, na čem aktuálně pracuješ, tak se na chvíli vrátíme v čase. Tvůj tatínek Alfred Kocáb byl známý evangelický farář a maminka Daria promovaná psycholožka. Ty jsi vyrůstal s rodiči ve středních Čechách, ale také i v Karlovarském kraji. Prozraď našim posluchačům, kde konkrétně a jak dlouho jste byli naši krajané?
2: No, dlouho. V Chodově u Karlových Varů, tam jsem bydlel od 6 let nebo 7 let do 15. A tam jsem zažil taky vlastně okupaci, jo, invazi sovětských vojsk. Ještě jsem z toho neměl takový rozum, byl 14 a věděl jsem o co go, to už 14 let ty kluci vědí. Ale jako spíš to pro mě bylo dobrodružství, než aby se mě to nějak příliš, aby mě to zasáhlo naši brečeli, a tak jsem trošku musel tlumit smích. Tak jsem jim řekl, mami, tati, nebojte, já mám je zase vyženu. To byla 14 let, kuka, dobrá předpověď. Ale jinak to mládí jsem tam strávil v podstatě to, co se vreje člověku v tom nejútlejším věku. To bylo v tom Chodově, čili já mám ke Karlovarskému kraji, k Varům, Chodově velmi blízký vztah.
1: Ty jsem na západ Čech, často jezdíváš, ale co vím, tak hlavně pracovně míváš tu různá vystoupení, koncerty s kapelou, ale dokonce i své vlastní besedy. Máš tady ještě nějaké příbuzné nebo kamarády, které navštěvuješ?
2: No mám tady holky rádi, říkají moje nejlepší kamarádka, že jo. Kluci to tak nemají, ale já tady mám teda svého nejlepšího kamaráda. Je to Jenda Nedvěd, bydlí v Chodově u Karlových Varů a po tomhle rozhovoru hned pojedu za ním. Jo, ten mě jsem hodně vážil, my jsme v kontaktu permanentním, samozřejmě jeho rodina, ale jo, potom ještě rodina Růžičkových, s kterými jsme taky byli velice blízcí, to byla zase kamarádi mý mámy, která dělala v nemocnici tady ve Varech, jo, na dětském oddělení psycholožku. Jsme za ní jezdili, že jo, tam v té zatáčce, tak všechno známe tady dobře. Tak to mě taky váží. Tyhle dvě rodiny mě vážou, jinak myslím, už si nepamatuju nikoho další. Jo, ještě přece jenom jedna osoba a to byla moje učitelka paní Potužáková. Ona ještě žije a ta mě vlastně učila hrát na piano. Už od druhé třídy a musím říct, že ona vlastně je autorkou toho, že jsem se s tou muzikantem. Jo. Ona měla jednu takovou výhodu pro mě jako pro kluka, protože byla jednak hodně mladá a hodně hezká. Mně se strašně líbila vždycky. To byla taková sympatická, pěkná, ona ještě dneska žije přes jsem se, furt je krásná a já jsem kvůli tomu cvičil na piano jak blázen, abych jako obstál, že by ze mě měla radost. A to tak, že když mi to nešlo, tak jsem rozkousal téměř celý to piano, my jsme měli pianino, tak například ten stojanek, kam se dávají noty, ten je kompletně rozhryzaný. Já když mi to nešlo, tak jsem se do něj vždycky zahryznul. A máma tam chodila, vždycky nakoukla, říkala, ten kluk je mi host toho piano, bude muset dát pryč. Jednak rozkoušet to piano, to by bylo jedna, on si zničí zuby. Ale já jsem pak stupňoval tu autoagresi, když mi to nešlo, tak pak nakonec jsem šel až tak daleko, že jsem se odrazil, napřepad jsem přes tu židli, přes ty zadní nohy dozadu, ale jsem si zlomil vás. Tak máma říkala, to ne, tak pryč z piana, je to životu nebezpečný. No ale já jsem samozřejmě pak začal dělat sekat dobrotu, protože jsem nechtěl jako odejít od učitelky Potužákové.
1: O hudbě a o životě se dnes povídáme s naším hostem, kterým je Michal Kocáb.

0: V rozmezí let 1983 až 1986 byl pražský výběr tehdejším režimem zakázaný. Kdo viděl film třeba Pražákům těm je tu hej, tak tu představu určitě má, jak to v té době vypadalo, kdo hrál, tak taky. Když se ohlédneš kdykoliv zpět, co zůstává pro tebe tím nejsilnějším zážitkem z té doby zákazu?
1: Tak tam toho bylo hodně, protože to bylo v době, kdy jsem vlastně studoval a končil konzervatoř. Ta osobnost u toho mladého kůka, já jsem nastupoval až po gymnáziu na konzervatoř, jo, čili mě bylo 19, měl jsem před sebou ještě 6 let studia na konzervatoři, to do 25, a tam ta osobnost už se jako hodně profiluje u každého mladého člověka. A u mě se profila jednoznačně protikomunisticky. Čili těch zážitků bylo několik na různých úrovních. Hned první politická provokace byla, když jsem nastoupil na konzervatoř, pak asi po roce jsem udělal velkou politickou provokaci v kostele mýho táty, tam jsem si vysloužil dokonce trestní oznámení, už se zahajoval trestní stíhání z politických důvodů, pak bylo znovu zvolení, nebo první zvolení, teď nevím, jestli první nebo druhý zvolení Gustava Husáka, a přišla velká amnestie, která se mě týkala, takže jsem z toho vyklous, býval bych asi... Můj osud byl jiný tedy. Takže to byly ty politické věci. A pak přišly ty veliké provokace s pražským výběrem, zákaz pražského výběru na 5 let, takový ten koncert v Hradci Králové, kde nás zakázali, to byla vloženě téměř vojenská akce jako proti nám. A tak dále, jo. Pak tam byla celá řada hudebních zážitků, že jo, hrál jsem Big Bandem pražské Milana Svobody, to byl pražský Big Band, se to jmenoval, myslím, pražský Big Band Milana Svobody, to mě hrozně bavilo. Pak jsem hrál v triu Jiřího Stivína, to bylo taky super, to byla vysoká škola improvizace, že jo. Rodil se pražský výběr, natáčel jsem desky s Martou Elefteriadou, 2 desky s Evou Olmerovou. Odisa jsem natočil s Michalem Horáčkem, to byla obrovská věc. Lateny magiky 3000, 2 až 3000 repríz, něco neuvěřitelného. To je nepředstavitelné množství, 3000 repríz. Dáno jenom tím, že takhle velký dílo snad byl jenom jediný v tehdejším socialistickém Československu, a oni tím objevili doslova celý svět, třeba byli i 6 týdnů na Broadway s tím a tak. Byli v Japonsku, v Egyptě, no prostě, co si vzpomeneš? Ani jedno mě někam nevzali, oni si to nechali ode mě jenom udělat, ale pak už se s tím pířili sami, já jsem se to dozvíjal jenom z tisku. Pak tam byli začátek filmu Pražákům těm je hej, no prostě to byla umělecky i politicky nabitá etapa, včetně všech možných zákazů a hlavně včetně toho dobrýho svědomí, jo? Protože tehdy za toho socialismu se dalo kolaborovat a to člověku nedělalo dobrý svědomí, ale my jsme v tomhletom, nebo já jsem v tomhletom ohledu měl úplně dobrý svědomí. Jako.
0: Dobu zákazu zažila i tvoje rodina, pojď ale trochu zvesela. Teď žiješ od studií v Praze, máš velkou rodinu, máš 4 děti, 3 vnoučata, jestli se nepletu.
1: No.
0: Jde někdo z nich ve tvých šlepějích?
1: No tak různě, no tak Mickey, můj syn, je zvukař, dneska už filmový špičkový zvukař, který jde v mých šlépích, ale takovým tím moderním způsobem, který já jsem si tehdy nemohl dovolit. On dělá pro celý svět, on dělá třeba i na filmech amerických a tak dále. No to za nás nebylo, že jo, my jsme tady byli ve svírací kazajce. V tomto ohledu musím říct, že mají, pokud se chytne, tak mají větší možnosti. Moje dcera Jessica je psycholožka, tady spíše ve šlépích mé mámy. Natálka má svoji vlastní cestu, ta už napsala 12 knih, je to scénaristka, teďko napsala i 8dílný seriál, který bude vysílat Nova v příštím roce. Má divadelní hry, připravuje filmy, tak to jako filmařka a spisovatelka. A malej Davíde, který mu je teďko, bude teda 13, tak ten zatím nevím, v jaký jde šlepích, ale v jednom jde v mý šlepích taky. A totiž já jsem docela jako patologický hráč komputerových her, který ale na ně nemá čas. To je moje výhoda, jo. Kdybych měl čas, tak hraju taky jako ty mladý od rána, večera i celou noc. Ale protože mám jinou práci, jak se k tomu dostanu na 10 minut třeba za den, jo. Zatímco Davídek na to čas má, takže já ho od toho vyháním. Čili jeden patologický hráč vyhání druhého patologického hráče, kterýho se, jehož dušičky se to ale může negativně dotknout, protože já už umím vyhodnotit rizika toho, když to on ne. Tak to, v tom jde určitě v Myšlepějích. A taky v takové, on je hodně fantaskní a fantazijní, on pořád ulítá do nějakých svých světů, takže když s ním mluvíte, tak vlastně ani nevíte, jestli vás poslouchá, nebo si šermuje někde na Marsu s nějakým zlobrem. No.
0: I o tom je život Michaela Kocába na vlnách Českého rozhlasu.

0: Když se řekne Michal Kocáb, tak se většina lidí s tímto jménem spojí skupinu Pražský výběr, kterou se založil už v 70. letech. Ta skupina tě provází od mládí až doteď. Kapela kromě velké slávy zažila dobu no name, ale i velké slávy, vzestupy, pády, zákazy, rozchody, comebacky. Čím to je, že i přesto všechno spolu stále hrajete a vystupujete?
1: No ono se to překotilo. Když člověk stárne, tak nabývá nějaký typ moudrosti. A nám už všem jakoby došlo, že to je úplně zázrak, že spolu žijeme vlastně celý život a už si to nechceme zkazit. Kolik je takových kapel, který v nezměněném složení vystupují vlastně celý život? No, nenajdeš jich moc. Všude se to mění, někdo umře, někoho vyhodí a tak dále, někdo se udroguje a my jsme všichni dohromady. Tak to je jeden z důvodů, proč po všech těch krizích, nakonec jsme si řekli, hele, hodíme to za hlavu a prostě jedeme, už není čas na to měnit. Tak to je odpověď.
0: Složení kapely Pražský výběr se během téměř už 5 dekád různě obměňovalo, ale nejznámější je řadu let základní sestava Koca, Pavlíček, Čok a Krišpín. Už několik let vystupujete, ale v širší sestavě. Jaké složení je teď to nejaktuálnější? Kdo s vámi v současné době vystupuje a hraje?
1: Tak Jirka Hrubeš, který s náma začíná, pak se vrátí z Londýna, to je jedna věc, pak se tam objevuje DJ Rockstar, pak se tam objevují lidi z minula, tak například se tam objevíš ty, když jste s náma hráli, dlouhou dobu jsme byli spolu, že s Dominikou v Americe a tak dále.
0: A pak jo. Je s dvojkou.
1: Taky s dvojkou, s Pražským výběrem dvě a tak dále. Takže já pořád říkám, že to je otevřená dílna, kdo přijde, zahraje si těch hostů, jsme měli spousty, Rupert, Kohler, jo, to skoro nenajdeš nikoho, kdo by si s náma někdy nezahrál. No když se náhodou objeví, jde kolem, tak ho zavoláme na jeviště a on si sama zahraje, to hezký.
0: Ty už přes 50 let tvoříš hudbu, stojíš na jevišti, koncertuješ. Stále tě to všechno baví stejně jako dřív, nebo se to s věkem nějak mění?
1: Ne, baví mě to hodně a zejména se zaměřením na to, co dělám teďko momentálně. Jo? Já jsem přihodil výhybku a vrátil jsem se k vážné hudbě. Tam mám mindrák, já jsem měl skládat dřív a víc jsem to měl složit. No tak teď děláme s Horáčkem operu.
0: Tak pojďme na ní. Pojďme si povídat o tom, co teď děláš.
1: No to nás strašně baví, protože já jsem si říkal, dobře, tak teďko zabředneme někam, kde je potřeba našlapovat skutečně po špičkách s velkou skromností, protože tam je přeplněno těmi opravdovými génii, jako jo. Ono je genius se řekne o každém. No ale pak je pár těch takových, jako že jo, tedy géniu a to můžeme říct, dejme tomu Beethoven, Bach, Mozart, že jo, potom z našich je to Dvořák, Smetana, Janáček, pak jsou to ti Rusové, úžasní, no prostě je hodně, Stravinský, no to je ultra genius pro mě. No a teď dělám operu vlastně úplně vážnou, tam není žádná bicí souprava, tam nejsou kytara, basky, nic, to je čistý symfoniák a operní pěvci, má to 2,5 hodiny, nebo 2 až 2,5, ještě to nemám hotový a jsem do toho úplně zažraný. Když nemůžu skládat, mě to fyzicky bolí prostě. Mě to normálně bolí tělo, že se k tomu jako nemůžu dostat.

0: Je to zvláštní magie, kdy si tě ta hudba drží tak, že ani nemusíš řešit problém, jestli seš nebo nejseš unavená. V podstatě jenom spánek, když se člověk zřítí pod ten stůl, na kterým dělá, tak to jedině to může přerušit, jak by člověk dělal pořád. To je úžasný prostě.
1: Teď to trošičku odlehčíme. Na začátku našeho rozhovoru jsem prozradila, že jezdíš rád traktorem na koloběžce, ale ty rád řídíš i další jiná vozítka, třeba čtyřkolku nebo vodní skútr, ale dokonce umíš řídit i letadlo. Mm. Co tě přivedlo k létání? Co pilotuješ?
0: Tak létání, k tomu mě přivedlo asi nějaký minulý život, protože z toho jsem fascinovaný. Jedna z věcí, kromě lidský vztahy a dejme tomu úmrtí, jako chlapa rozbrečí. Mě potom ještě navíc rozbrečí start stíhaček třeba, jo. Stačí, aby to odpálil jeden MiG, anebo dva MiGy, to byly ještě ty ruský letadla úžasný, 29. A okamžitě se prostě rozbulím. Já nějak to mám v sobě. A teď jsem, a je to asi 3/4 roku, kdy jsem letěl akrobací, já jsem si udělal výcviky, dokonce i na vysokou akrobací, na takovou tu nejvyšší. A vzal jsem si ruský letadlo a letěl jsem 9G, čím jsem si udělal totální inventuru zdraví a těla, protože 9G znamená, že vážíš 9x víc, tvoje srdce, který může mít, já nevím, kolik má srdce, 5 kilo, tak nejenom váží 50. Tam jde o to, aby se neutrhly ty vnitřní orgány. A já jsem těch 9G přežil a úplně v pohodě. Tak to je úplná fascinace. Stíhačkou jsem taky letěl, že jsem ji řídil, jako myslím, i když jenom do toho českého Albatrose, nevím, jak se to jmenuje, ale super. To je něco, co je pro mě number one z těch volnočasových aktivit.
1: Michal Kocáb, jedna z určujících postav české hudební scény a lídr legendárního pražského výběru. My ti děkujeme za tvůj čas, budeme se těšit opět se naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Písničkou Mám rád vůni tvé kůže nám zaspíval zpěvák Pavel Vítek, který na letošek naplánoval celou řadu vystoupení na jednom jediném místě v Česku, kde se podle legend ukrývala láska ve věžích a kde skutečně žil císař Karel IV., to znamená tedy přímo na Karlštejně. Takže fanoušci se mohou těšit hned na několik představení, jež budou originální verzí muzikálu Noc na Karlštejně, a sice v termínu od 26. června do 22. srpna. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a vzpomínkové akce, pietní akty nebo ukázky vojenské techniky dnes na mnoha místech v Česku připomínají konec druhé světové války. Například v Karlových Varech začalo v 10 hodin tradičním pietním shromážděním u pomníku vojákům americké armády na prostranství před hotelem Thermal. Vzpomínkovou akci k výročí osvobození města připravili také v Mariánských lázních. Ve Skalníkových sadech si lidé také můžou prohlédnout maketu legendární stíhačky Spitfire. No a oslavy osvobození připravili i v Toužimi, kde máme naši reportérku Moniku Červenou, které přeji hezké dopoledne. Moniko, zdravím.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak jak si lidé v Toužimi připomínají 81. výročí osvobození?
1: Tak jsem na Toužimské náměstí přijel v 10 hodin konvoj svobody příznivců vojenské historie. Je tady zhruba 15 vojenských aut, především Jeep Willys a Dodge, a prohlíží si tu desítky lidí, fotí se tu s vojáky v dobových uniformách, no a pozornost budí technika hlavně u dětí. O hudební doprovod se tady stará kapela Doubravanka, kterou si přišli poslechnout hlavně starší obyvatelé města. Ten konvoj svobody tady bude ještě zhruba půl hodiny a potom se přesouvá do obce Krsy na oslavy osvobození.
0: Mám informaci, že součástí oslav bylo také dnešní odhalení pomníku v Prachometech. Moniko, komu je pomník věnovaný?
1: Ten pomník je věnovaný vojákům 303. pluku 97. pěší divize americké armády, kteří Toužim a okolí osvobodili. Pomník tvoří žulový kámen vsazený do pěticípé hvězdy vysypané z bílých kamínků, která je usazená v kruhu. Ten pomník vytvořili právě příznivci vojenské historie, kteří s vojenskou technikou už 20 let přijíždějí na oslavy osvobození do Toužimi, ale i do okolních obcí. A tak ten pomník připomíná nejen americké vojáky, ale i rodáka z Prachomet Petra Barchánka, který konvoj svobody založil. Pomník je umístěný na louce na okraji obce Prachomety, a to v místě, kde američtí vojáci měli v roce 1945 takovou základnu, zázemí, měli tam vlastně umístěnou svou vojenskou techniku.
0: A víme tedy, co přesně se odehrávalo v Toužimi v květnu roku 1945?
1: Tak podle pamětníků i kroniky města Toužim osvobodili američtí vojáci 7. května 1945, ale v té době už Němci neměli ve městě ani v tom nejbližším okolí bojeschopnou armádu, takže to osvobození bylo vlastně takové poklidné. Toužim leží nedaleko silnice mezi Karlovými Vary a Plzní, která tvořila demarkační linie, kde se měly spojenecké armády potkat. No a ta rudá armáda přijela sem do Toužimy až 21. května.
0: Říká v dopoledním vysílání redaktorka Monika Červená, která nás pozdravila z Toužimy, z oslav osvobození, a které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou, Moniko.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Tak zcela nečekaně se objevil v našem svátečním vysílání výherní zvukový signál naší soutěže ke dni matek, který připadá na tuto neděli. Byla to tedy krátká ukázka z písničky Ivety Bartošové Rozvíjej se poupátko. No a byl to signál k tomu, abyste vytočili naše telefonní číslo sem k nám do studia a zkusili štěstí v naší speciální soutěži a dovolali se jako třetí v pořadí. A my už známe výherce, někoho máme na telefonu. Kdo pak se dovolal jako třetí v pořadí? Hezké dopoledne přeji.
1: Ano, dobrý den, tady paní Hřebičková z Rotavy.
0: Já vás zdravím, paní Ano, do Rotavy. Vyhráváte, byla jste třetí nejrychlejší, kdo se tedy do soutěže ke dni matek s Českým rozhlasem Karlovy Vary dovolal. Takže vyhráváte. A teď co? Skládací deštník s logem Českého rozhlasu Karlovy Vary a zároveň postupujete do nedělního slosování o kytici 100 růží od firmy Florea. A to by bylo taky fajn vyhrát, veď?
1: No to by bylo a udělala jste mi velikou radost, protože já ještě dneska mám narozeniny k tomu.
0: Neříkejte, tak vše no. Nejlepší vám přeji, hlavně zdraví, to je nejdůležitější. No, tak to jsem ráda, děkuji, že jsme vám udělali radost. Mějte se hezky, tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak ještě jednou tedy gratuluji k výhře paní Aně Dorotavy. No a vy ostatní i nadále poslouchejte naše vysílání, až zazní ukázka z písničky Rozvěj se poupátko, tak na nic nečekejte a zavolejte k nám do studia. Více informací o této soutěži ke dni matek se můžete dozvědět na našem webu vary.rozhlas.cz a nebo na našem Facebooku.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech začal pracovat další radar měřící rychlost projíždějících aut. Mariánské Lázně dnes oficiálně vstupují do nové lázeňské sezóny. Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Podle Babiše by prezident neměl být součástí. A dnes čekejte velkou oblačnost, lokálně přeháňky, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Dalovické ulici v Karlových Varech začal pracovat radar měřící rychlost projíždějících aut. Instalaci zařízení zajistil karlovarský magistrát, aby zpomalil tranzitní dopravu. Ta je do Dalovické ulice svedena kvůli rekonstrukci blízkého Pražského mostu. Další opatření ke sklidnění dopravy navíc radnice ještě chystá, říká primátorka Andrea Pfefferferklová z Hnutí ANO.
4: Doufám, že jsme našli řešení tak, abychom do 11. května zřídili semaforový přechod pro chodce a aby jsme odstranili některé kontejnery, které tady brání ve výhledu, a věřím, že ta situace se usklidní, bude to teda dočasné řešení, věřím, že potom dále budeme hledat řešení, které by mohlo být trvalé.
3: Série opatření ke sklidnění dopravy přichází po kritice obyvatel Dalovické ulice, kteří si stěžovali na výrazný nárůst počtu projíždějících těžkých nákladních aut. Slavnostním žehnáním pramenů zítra otevírají novou lázeňskou sezónu Mariánské Lázně. Doprovodný program složený z různých hudebních vystoupení začíná už dnes na hlavní kolonádě a v prostoru Arnika. V sobotu a v neděli se v centru města představí umělci ze všech částí republiky. Město také připravilo stánkový prodej a programy pro rodiny s dětmi, říká starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
5: Tak zahání lázeňské sezóny by mělo být ve stejné úrovni nebo ještě v lepší než minulý rok, kde ta laťka byla opravdu nasazena vysoko. Očekáváme interprety, jako je Tros Diskotéko, což je Vojta Dyk, jako Prachař a pan Maxián. Máme připraveno i několik novinek, jako je třeba Mint Market, doplnění stánkového prodeje, takže opravdu každý si najde své.
3: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
6: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
3: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Španělská policie na lodi u Kanárských ostrovů zabavila přibližně 30 tun kokainu a zatkla přes 20 členů posádky. Podle agentury Reuters jde o největší množství drogy, které kdy evropské bezpečnostní složky zabavily. Podle policie hodnota zabaveného kokainu dosahuje v přepočtu téměř 20 miliard korun. Na palubě lodi byly i zbraně a střelivo.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přehánky, především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Ulice Nábřežní v Sokolově je z důvodu opravy kanalizace zcela uzavřená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 11. hodině a poslední dopolední hodinku našeho svátečního vysílání otevřeme s písničkami Co nestárnou od Ivety Bartošové a od slovenské skupiny Elán, po nich se pak ohledneme v čase zpět do minulosti v pravidelném kalendáriu Petra Jungmana a přidáme i předpověď počasí na víkend, tak ať se vám hezky poslouchá, přeji všem příjemný sváteční den.
0: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
4: The flags of freedom fly all over Europe.
3: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
5: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
6: Abemus papam.
3: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
6: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
3: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev XIV.
6: Leonem decimum quartum.

Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: slavná americká hudební skupina The Beach Boys vyplnila kousíček našeho svátečního programu a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Přežil zákopy první světové války, ale jeho sestru popravili nacisti. Už za chvíli si připomeneme osud spisovatele Ericha Marie Remarka, autora románu Vítězný oblouk, který vyšel v Německu před 80 lety.
1: Počasí.
0: Tak dnešním dnem nás provází zatažená obloha, místy s přeháňkami, především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 8 do 11 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr jen do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Tak taková je dnešní předpověď počasí a v noci na sobotu bude oblačnost i nadále ubývat. Můžeme tedy očekávat oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno. Kránu se mohou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 3 až 6 stupňů.

0: písničkou Prodavač od Michala Tučného jsme přeskočili 11:30 a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Dnešní den vítězství připomíná konec druhé světové války. Pro německého spisovatele Ericha van Remarka ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Nacisti mu popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací i nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk, který vyšel před 80 lety. Načetl ji herec Martin Price.
1: Hravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
2: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestonea, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně

0: Mě to, že Remarque neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patřil. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarquovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
1: Nevěděl, jestli omdlel nebo jen usnul. Mezi jedním a druhým zmizely skoro všechny rozdíly. Hlad a vyčerpanost se o to už dávno postarali.
0: Erich Maria Remarque napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří Tři kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek. Za zvuk, masky i vizuální efekty. Snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, neboli dobré dopoledne plné písniček a informací, a jestli pak máte rádi česnek. Česnek mnozí právem považují za doslova všelék. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vás naučí ho používat i jako prostředek proti plísni na nehtech.
1: Babské rady.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Přesně před týdnem oslavila své 52. narozeniny a teď se nám připomněla v písničce Dej mi pusu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zpěvačka Alice Springs. S její písničkou jsme se přiblížili k 12. hodině polední a to bude čas, kdy mnozí z vás usednou ke svátečnímu obědu, ale taky čas, v němž vám hned po zprávách s Matějem Štechem začneme plnit vaše hudební přání a hrát písničky, které máte rádi a hlavně pro ty, které máte rádi. Provede vás jimi Zlata Kinská, tak si je hezky užijte. Já se tedy loučím od mikrofonu a mixážního pultu. Krásný pátek vám tedy všem přejem a v neděli opět naslyšenou se těší Jitka Brošková. Mějte se krásně, mějte se fajn.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Hranice u Aše vytápí směs vodíku a zemního plynu. Nedostatek srážek může ohrozit letošní úrodu na polích. Obě komory parlamentu mají den otevřených dveří. Lidé se zdarma dostanou do běžně nepřístupných prostor. Dnes čekejte velkou oblačnost, lokálně přehánky a teploty do 17 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Společnost GasNet zahájila v Hranicích u Aše ostrý provoz pilotního ekologického projektu. Domácnosti zásobuje směsí zemního plynu a vodíku vyrobeného v místním solárním a větrném parku. Hranice jsou tak prvním českým městem, kde můžou zákazníci obnovitelný plyn naplno využívat. Pokračuje mluvčí společnosti GasNet Tomáš Pernis.
2: Definitivní spolehlivost a bezpečnost dodávek plynové směsi pro koncové zákazníky prověřila uplynulá topná sezóna. Lidé v Hranicích topili směsí vodíku se zemním plynem celou zimu, protože jsme dodávky ve zkušebním režimu zahájili už loni na podzim. Po celou dobu jsme pak sledovali a vyhodnocovali provoz plynárenských zařízení, včetně několika kontrolních míst u zákazníků.
1: Distribuce směsi zemního plynu a vodíku by měla pomoci posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu. Technologie má taky v regionu snížit emise. Úbytek srážek v jarních měsících může letos ovlivnit úrodu na polích. Podle některých zemědělců voda chybí hlavně za březen a duben, které jsou rozhodující pro budoucí sklizeň. Porosty jsou často nízké a řídké, říká člen představenstva Agrární komory České republiky Jaroslav Šíma.
3: Zdá se, že víc trpí ty jařiny, které se zasílí teď po jaru, že jo. Tenže nebude asi sláma, to už je vidět podle vývojové fáze, že ta výška toho stébla bude prakticky poloviční. Kukuřici máme v některých místech už 14 dní zasetou a nevidíte skoro žádnou rostlinu. Prostě leží to tam v suchu a bohužel ty srážky jsou někde až na třetině posledních 6-7 let za tohleto období.
1: Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů, mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu. Uvádí mluvčí Senátu Andrea Kubová.
4: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
1: Otevřená bude taky až do večera Valdštejnská zahrada. Lidé můžou navštívit i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisté. Po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je označení pro seismicky aktivní pás, kde se nachází i mnoho velmi aktivních sopek.
0: Sport.
1: Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou 3 Češi. Jan Hirt, který pojede už po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přehánky, především na horách. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v regionu by měla být bez problémů. Nemáme v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
5: Jste slyšeli čerstvé zprávy a hlas Matěje Štecha, který je dnes velmi usměvavý a také svátečně naladění, a doufám, že naladění jste i vy, naši posluchači rádia vašeho kraje. Společně vám za náš vysílací trým přeji krásné odpoledne. Zdravím také Jitku Broškovou, která už je na cestě v autě domů. A pokud byste si chtěli udělat radost, tak volejte do studia 221 55 37 37 anebo pište na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz. S vámi je už v tento okamžik Zlata Kinská. Budu vám dělat dnes odpoledne opět společnost a moc ráda. Tak se těším na všechny z vás, kteří dnes se budete volat svá přání nebo své gratulace, a já je s vámi moc ráda vyřídím. Hezký den všem.

0: Když někoho máš, zpíval Petr Muk na Českém rozhlase Karlovy Vary. Každý z nás někoho má, ať už partnera, partnerku, manžela, manželku, nebo kamaráda, kamarádku, nebo nějakého zvířecího kamaráda, pejska, kočičku. A pokud jste sami, tak věřte, že ne, protože my jsme tady s vámi Rádio vašeho kraje a moc rádi s vámi i plníme vaše hudební přání, tak stačí zavolat a budete vidět, že tady máte minimálně jednoho přítele, a to rozhlasového. Teď už u přijímače vítám, nebo na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, vítám naši posluchačku Aničku Znejtku. Hezký den.
1: Dobrý den. Prosila bych zahrát paní Květušce Brbové Znejtku k 40. výročí svatby a k jejím dnešním narozeninám. Milá Květuško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenost, aby se vám dobře dařilo a vše, co si přejete, se vám splnilo. To vám přeje z celého srdce všichni vaši přátelé a děkuji vám moc za zahrání, paní redaktorko, a děkuji, nashledanou.
0: Moc ráda plním vaše přání a také se přidávám za celý náš vysílací tým. Přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a lásky. Naslyšenou, krásný den.
1: Děkuju.

0: To byla písnička, která byla posílaná k výročí Z lásky pro lásku. A další písnička také bude Z lásky. Před malou chvílí nám do studia na číslo 221 55 37 37 volal náš posluchač pan Petr ze Sokolova. A rád by po našich vlnách poslal písničku své milované ženušce Zinušce. Takto jsem to měla vyřídit, moc ráda vyřizuji. Přeji oběma krásný den, jen tak z lásky a pro radost. Brhlík a Sojka, oblíbená písnička.
1: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se Sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, Brhlík a Sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Nikdo nechce být sám. Samota je velká životní škola. Někoho dokáže ničit, někoho naopak léčit, protože když jsme sami, tak poznáváme sami sebe a stáváme se silnějšími. Takový silnější stromy, jak se říká. A jeden takový hezký silný strom bude další písnička, která teď zazní. Dobrý den, Český rozhlas Karlovy Vary. Chtěl bych vaším prostřednictvím zahrát písničku s názvem Silný strom. Bude to od Pavla Brümera a Věry Špinarové. Písničku posílám všem posluchačům i vám, jmenovitě také babičce Daně, jejímu příteli Mírovi a Anče do Ostrova, svojí lásce Julce ze Sokolova, že jí má moc rád. Děkuji a přeji krásný den, Míra ze Sokolova. Přejeme všem krásný sváteční den.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.

Legendary a skupina Bon Jovi, oblíbená skupina naší ranní moderátorky Jitky Broškové, tak doufám, že ji ještě teď stihla v autě slyšet. Moc ji zdravím ještě jednou. Přeji krásný den nejen jí, ale vám všem. Užívejte si sváteční atmosféru i s rádiem vašeho kraje, které vám teď hraje na vaše přání, a stačí zavolat do studia a nechat si od nás zahrát tu vaši oblíbenou. Telefonní linka už je zase volná, tak volejte 221 55 37 37 a nebo pište na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz, tam už dorazil vzkaz, tak já jdu hledat písničku. No a všem, co máte rádi skupinu Mandraže, posílám motýly. Ty už nám budou teď na louce krásně lítat brzo, tak pak až si lehnete s dekou, tak si můžete užívat i třeba takovou tu písničku. Krásný den všem.

0: Tak dohrála skupina Mandraže na Českém rozhlase Karlovy Vary. Já už jsem ve spojení s někým z vás, konkrétně s Monikou. Hezký den. Netuším, kde teď je, v Kyselce. Hezký den.
1: Dobrý den, tady zdravím všechny posluchače a vás do studia. Tady Monika, dneska Schodová. Naposled jsem volala, tak to jsem byla v potůčkách si zaližovat. Ale už nám sezona opravdu definitivně skončila. No a tuhle písničku, co bude hrát, tak to jsem, ta je pro vás do studia, vašemu skvělému rozhlasu. Bon Jovi už zazněli pro Jitku Broškovou, takže výběr jsem nechala teď zlato na vás. A mám jenom takový dotaz do éteru, těším se na příští sobotu 16.15, kdy se chystám k vám na den otevřených dveří. A těším se pak i, že třeba i takový ten že zveřejníte i podrobnější program, protože já osobně se těším na ty papoušky do školy. To byla reportáž, tuším, v pondělí a bylo to moc hezký. Takže bych je osobně chtěla vidět a těším se, protože to je zase vždycky pohodová akce.
0: My se moc těšíme, my jsme rádi, že se chystáte, my jsme rádi, jakou máme zpětnou vazbu od vás a já osobně se na papoušky taky moc těším. Budu tam celý den s vámi a určitě dáme vědět, vyřídím samozřejmě i vzkaz naší web editorce Libušce Ernestové, která má na starosti toto všechno, včetně sociálních sítí, takže nebojte, budete zavčasu všichni ovšem informováni. Já moc děkuju za písničku, já se s nimi, s mými kolegy rozdělím i s našimi posluchači. Eros Ramazzotti, Anastasia, to jsem tedy vybrala pro nás všechny. Já věřím, že se vám bude tento krásný srdcerivný duet líbit. Přeji vám, Moniko, krásný den, no a díky a příští týden na viděnou, naslyšenou.
1: Já moc děkuji za zahrání, oba zpěváky mám ráda a přeji krásný sváteční den vám do studia a všem posluchačům.
0: I my vám, naslyšenou.
1: A děkuji a těším se na viděnou příští sobotu.
0: Také tak.

0: Fenomenální hlas Erose Ramazzottiho, trocha Itálie společně se skvělou zpěvačkou Anastasiou. Když byste si chtěli nechat tento duet od nás zahrát nebo jakýkoliv jiný, tak stačí zavolat na číslo 221 55 37 37. Spoustu písniček máme v audioarchivu, které nehrajeme. Občas samozřejmě narážím společně i s vámi na to, že tam nejsou úplně všechny, prostě tak to je. Ale snažíme se vám vždycky víc stříc a najít alespoň tu, která se vám líbí. A tu, která se vám líbí a která se líbí i nám, teď opět zazní. Na telefonu už čeká náš posluchač Míra. Hezký den.
1: Dobrý den všem posluchačům a dobrý den všem, kdo mají rádi Karla Gotta. A chtěl bych zahrát tuto písničku paní Kinský, naší redaktorce milí, která nás tady takhle opečovává pěkně v tom pořadu, a svojí milovaný lásce paní Sečně Gajdáčový.
0: Taky moc zdravíme.
1: No, to jsem rád a mějte se krásně.
0: Já jsem se chtěla zeptat, vám do toho nechci skákat, ale taková kontrolní otázka. Přijdete příští týden na Den otevřených dveří?
1: Ježišmarja, já jsem ze Sokolova a vy to máte, jo, ve Varech.
0: No jasně.
1: No to bych mohl přijít.
0: Tak přijďte, vidíte svou milou, budeme tady všichni, budeme se na vás těšit, budeme tady celý náš vysílací tým.
1: Tak to asi přijdu, mějte se krásně, děkuji za pozvání, naschle.
0: Naslyšenou, krásný den.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Další hudební přání bude dnes v písničkách pro vás od Jitky z Františkových lázní a bude pro paní Ludmilu Vertigovou k jejím krásným zítřejším 76. narozeninám a posílá jí hodně přání s hodně zdravím, pohody, také hodně elánu do dalších let. Písničku vybrala od Věry Špinarové a Český rozhlas Karlovy Vary se moc rád připojuje k tomuto přání a přeje také to samé.

0: Věra Špinarová na Českém rozhlase Karlovy Vary k narozeninám naší posluchačce, která doufám, že poslouchala, zítra slaví svých krásných 76 let, paní Ludmila Vertigová, a přání šlo od Jitky z Františkových Lázní. Tak ještě jednou vás obě moc zdravím. Teď budeme plnit přání naší posluchačce Jarce ze Sokolova, která už je se mnou na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den i všem posluchačům dnešnímu svátku, a protože jste začali dnešní to vysílání takový na téma láska a takový ty vzkazy, tak já bych u toho zůstala a dali bychom si Valdemara Matušku a Evu Pilarovou a Ach, ta láska nebeská.
0: Pro změnu krásný český duet, tak jdeme na to.
1: Ano.
0: Tak děkuji za výběr, přeji vám krásný sváteční den a opět někdy naslyšenou.
1: Vám taky, naslyšenou.

Ach, ta láska nebeská v podání Valdy Matušky a Evy Pilarové na Českém rozhlase, Karlovy Vary 2, další fenomenální hlasy. Já jsem ráda, že si přejete, že voláte, že také píšete. Hezký den do rádia, prosím o písničku pro všechny vaše posluchače, pro které jste parťákem v samotě. Ano, nejsme sami, jsme s vámi, s naším oblíbeným rádiem. A moc za to děkujeme celému týmu rádia za to fajn parťáctví a písničky pro radost, které nám dělají radost. Písnička a pozdrav teď letí k vám všem ze severu. My vás moc zdravíme na sever a samozřejmě do všech koutů našeho kraje i do všech ostatních regionů, kde nás teď posloucháte. A já jsem vybrala písničku Naše cesty od Marka Ztraceného, o kterou si často píšete. Také i Míša ze Sokolova, která sice dneska chtěla Michala Davida, ale poslala by ji ráda svým klukům, tak já ji přidávám k vám. Tak se mějte všichni moc krásně. No a budu se těšit s vámi opět naslyšenou v písničkách pro vás.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
0: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Za nové infocentrum zaplatí až na Chebsku přes 13 milionů korun. Krušnohorský Klínovec zahajuje letní sezónu. Pavel jmenoval 10 nových generálů. Dnes bude velká oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Až na Chebsku připravuje prostory pro infocentrum. Vznikají v objektu muzea na Poštovním náměstí. Hotové budou příští rok a radnice za práci zaplatí přes 13 milionů korun. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, infocentrum bude mít moderní technologické vybavení.
4: Protože to infocentrum není jenom vlastně subjekt, který předává informační tištěné materiály a dá se tam objednat spoustu různých vstupenek, jízdenky na autobusy, takže používají spoustu různých informačních systémů. Dohromady by to mělo být někde kolem 13,5 milionu korun, ale zhruba polovinu máme financovanou vlastně z dotace z IROPu.
3: Trail parku na Krušnohorském Klínovci začíná letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je ode dneška taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol, říká mluvčí areálu Matyáš Kubín.
5: Trail park Klínovec nabízí 30 kilometrů upravených trailů všech obtížností, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro nadšené bikery a dalších 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Lanovka je v provozu pátek až neděli vždy od 9.30 do 18.00.
3: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopnosti ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Íránské revoluční gardy se pokusili zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá, ale pohrozil, že pokud Írán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
6: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Íránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Írán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Íránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa vstoupil do nové sezony světového poháru výhrou v rozjížďce na kilometrové trati. Kolem poledne ho tak v Maďarsku čeká ještě semifinále.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte velkou oblačnost a lokální přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Mariánských Lázních jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy v ulici Plzeňská a Okružní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
7: Pěkné odpoledne vám všem.
8: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
7: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
8: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
7: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to, já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala

0: ale popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervozněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
1: Vesele a zdravě.
2: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
3: No, jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
2: No.

0: vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
1: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
1: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
1: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
1: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: ono to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
1: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
1: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
1: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
1: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
1: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
1: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpané nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let, vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak, moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
1: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju.

0: snižovat prostě dávky těch kapek.
1: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuji za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou stánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutic. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli. A tím přístrojem vlastně se by

0: kontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme posluchače.
0: No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
1: 10 a 14?
0: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít. Jo? Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
0: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlorus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle, takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně

0: jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
0: moc. Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce.

0: chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další ještě té dceři bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
1: Který směrem jít.
0: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
1: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
0: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
1: Máme ještě nějaký dotaz?
0: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
1: No někomu ale se dělají hodně. Ano. A co s tím?
0: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
1: A to zjistí na ORL.
0: No, doufejme, že ano, to zjistí.
1: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku, a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdanová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V karlovarském letním kině je rokový víkend k 80 letům od vzniku areálu. V Sokolově město nakoupí vybavení pro žáky prvních tříd základních škol. Vodohospodáři začali vypouštět Labskou přehradu ve Špindlerově mlýně. Zítra bude polojasno, mlhy a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Přes 20 rokových kapel zahrají během dneška a zítřka v letním kině v Karlových Varech. Akci Rokový víkend tam pořádá spolek Letňák žije k 80 letům od založení kina. Právě v roce 1946 tento prostor vznikl jako součást dějiště prvního ročníku Karlovarského filmového festivalu. Několik let uzavřený areál převzal spolek loni a začal s jeho obnovou. Díky pomoci dobrovolníků ho vyčistil od nepořádku a náletových dřevin, opravil jeviště i hlediště oplocení nebo elektronické. Instalaci. Podle předsedy spolku Petra Prokopa teď práce pokračují v bývalém klubu pod pódiem.
3: Pracujeme v bývalé Synemě, tam tvoříme nové prostory, se nám vlastně podařilo získat dotace od nadace VIA a společně s nima tam tvoříme zárodky takového centra, které bychom rádi otevřeli v letošním roce. Pracujeme i na bistru, které bychom chtěli otevřít i mimo akce, aby se tam návštěvníci mohli zajít kdykoliv, dát si kávu, posedět.
1: Výtěžek z kulturních akcí se chce spolek investovat do další obnovy areálu letního kina. Město Sokolov i v letošním roce nakoupí takzvané kufříky školních pomůcek pro žáky prvních tříd základních škol. Za vybavení zaplatí 270 tisíc korun. Rodiče a jejich děti si kufříky vyzvednou na základních školách na začátku nového školního roku. Podle místostarostky Ilony Medunové z Hnutí ANO jde o dlouholetou tradici, která se v Sokolově osvědčila.
4: Samozřejmě i v letošním roce budeme pokračovat v tom, že bude město vybavovat všechny žáky prvních tříd kufříky. Budeme navazovat na tradici, kterou už máme dlouhodobě s firmou Poprokan. V letošním roce jeden kus vybaveného kufříku bude v hodnotě 1500 korun.
1: Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků.
5: V plánu je odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Lupiči ve městě Sinzig na západě Německa přepadli banku a drží v ní několik rukojmích. V okolí zasahuje velké množství policistů, kteří uzavřeli ulice v okolí. Obyvatele domu vyzývají, aby nevycházeli ven. Policie zároveň žádá, aby lidé na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo, ani jestli se s nimi už podařilo navázat spojení.
6: Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion totiž v maďarském Segedu vyhrál jak svou rozjížďku, tak semifinále. O zlatou medaili pojede s Fuchsou také Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí.
2: Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, později přechodné přibývání oblačnosti, na horách výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak to byly další zprávy a Matěj Štech ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary ve svátečním programu s datem 8. května. Je 14 hodin a 5 minut a začíná páteční dobré odpoledne. My si dnes v tento den připomínáme Den vítězství, státní svátek spojený s koncem druhé světové války v Evropě, což všichni moc dobře víme a pamatujeme si ze školy. A my dnes společně také oprášíme i jiné znalosti. Dnes v rubrice Co v učebnicích nebylo, si povíme něco více o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak za chvíli vás Martin Písařík určitě vyvede z mírného omylu. No a pak si dnes také něco povíme o nejstarší dochované sakrální památce z Jáchymova na Karlovarsku, kterou je špitální kostel všech svatých. Vznikl na počátku 16. století a váže se k němu hned několik legend. Více uslyšíte pár minut po půl třetí. Do té doby vám budeme hrát a také já vám řeknu pár tipů, kam byste mohli dnes vyrazit odpoledne a večer. Tak příjemný poslech a krásné sváteční odpoledne.
2: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin

0: zpráva Václav Neckář. V dobrém odpoledni v pátečním s datem 8. května. No a další zprávy od nás vás čekají zase za 32 minut. Teď jsou pro vás připravené pozvánky za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Velká oslava řemeslné zručnosti, ale také elegance a nadčasové krásy porcelánu. To vše aktuálně nabízí porcelánové slavnosti, které jsou až do 17 hodin připravené v karlovarském Grand Hotelu Ambassador Národní dům. A v Mariánských Lázních začínají třídenní oslavy zahájení nové lázeňské sezóny spojené s oslavami osvobození města. Ve Skalníkových sadech bude k vidění výstava nazvaná Československí letci RAF a maketa letounu Spitfire. V měřítku 1:1 až do 18 hodin je připravený také program pro děti na pódiu u Karoliny na pramene, kde pobaví třeba mimové vzdušné akrobatky nebo klauni. Oslavy zahájení sezóny v Mariánských Lázních doprovodí také od 15:45 minut koncerty v areálu Arnika, kde zahraje například akordeonový orchestr Mariánské Lázně. No a na hlavní kolonádě se pak od 8:30 představí Dixieland Planá. Ukázky z knížky Jitky Blaškové Anet Chen Dívka ze Sudet bude číst autorka na zámku ve Štědré na Karlovarsku po jeho prohlídce. Začátek je v 16 hodin odpoledne. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě zámku Bečov nad Teplou, představuje aktuálně 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o velká díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. No a Chebská galerie 4 vás zve na retrospektivní výstavu fotografa Petra Hechta s názvem 70-50-30. Název výstavy symbolicky připomíná 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce se souborem divadla Járy Cimrmana. Je přesně 14:30, jdeme opět na porci písniček, které nestárnou. Připravená je Kim Wilde, Vaša Patajdl a za malou chvíli třeba také George Harrison, Helena Vondráčková, Lucie Bílá. Krásné odpoledne.

0: Špitální kostel všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova na Karlovarsku. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Na prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří se vypravila naše redaktorka Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 14. května o 14 hodin. V pátek 15. května ve 20 hodin pak mají jedinečnou příležitost prohlédnout si ho v rámci speciální noční prohlídky. Další termíny prohlídek je možné dohledat na webu města. Z Jáchymova na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tak to byla Helena Vondráčková, písnička Nechvátám, která vyšla na jejím úspěšném albu s názvem Vodopád v roce 2000. Je to taková klidnější, relaxační popovka s textem o pohodě a vychutnávání si toho okamžiku volna pohody. Doufám, že většina z vás dnes má volný den a nikam nechvátá, tak si taky vychutnejte sváteční den. Odpočiňte si, relaxujte, poslouchejte rádio vašeho kraje, které vám teď připravilo následující hudební pořad. Já předávám slovo Radimovi Jehlíkovi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
2: Dnes je 8. května a je to přesně rok, co celou Českou republiku obletěla zpráva o úmrtí herce a prezidenta Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Jiřího Bartošky. Protože hvězdy, hity, legendy jsou hudební pořad, budeme se věnovat nejznámější písničce, na které se ikonický barťák podílel, Klíč pro štěstí. Jedná se o legendární duet se zpěvačkou Marií Rotrovou, který měl premiéru v polovině 80. let v tehdy známém televizním pořadu Divadelko pod věží. Originál písničky pochází z Francie z roku 1983. Hudbu složili Giuseppe Marchese a Guido Dello. Naspívala ho zpěvačka Shirley Bassey a hlasem doprovodil Alan Delon. Píseň dostala název Took I Drink You, tedy Říkal jsem si, že ti zavolám. Českým textem ho opatřil Pavel Kopta, který byl známý svou schopností adaptovat zahraniční hity s citem pro český jazyk. Je autorem písniček jako Saxána, Whisky, to je moje gusto a další. Za svůj život se kromě animovaných a krátkometrážních snímků svými písněmi podílel celkem na 45 celovečerních filmech. Jak Jiří Bartoška, tak Marie Rotrová zpívali tuhle písničku nesčetněkrát. Vždy to ale bylo na playback, často v televizních pořadech. Poprvé naživo si ho obadali až po dlouhé době, před 10 lety v roce 2016, kdy slavila Marie Rotrová životní jubileum koncertem v pražské O2 aréně. Písničku hrají česká rádia velmi často dodnes. Klip se objevuje i v mnoha televizích a tak není divu, že oběma protagonistům vydělává song od roku 1985 sympatickou částku. Intergram prý vyplácí ročně za hraní této písně v českých médiích přes 13 000 korun. A takhle zní jeden z nejznámějších duetů na české hudební scéně.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech začal pracovat další radar měřící rychlost projíždějících aut. Včelaři Dan do Bažlicku doufají, že letošní sezona bude dobrá. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmu premiéra Babiše. Zítra čekejte většinou polojasno a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Dalovické ulici v Karlových Varech začal pracovat radar měřící rychlost projíždějících aut. Instalaci zařízení zajistil karlovarský magistrát, aby zpomalil tranzitní dopravu. Ta je do Dalovické ulice svedena kvůli rekonstrukci blízkého Pražského mostu. Další opatření ke sklidnění dopravy navíc radnice ještě chystá, říká primátorka Andrea Pfefferklová z hnutí ANO.
3: Doufám, že jsme našli řešení tak, abychom do 11. května zřídili semaforový přechod pro chodce a aby jsme odstranili některé kontejnery, které tady brání ve výhledu, a věřím, že ta situace se usklidní. Bude to teda dočasné řešení. Věřím, že potom dále budeme hledat řešení, které by mohlo být trvalé.
2: Série opatření ke sklidnění dopravy přichází po kritice obyvatel Dalovické ulice, kteří se stěžovali na výrazný nárůst počtu projíždějících těžkých nákladních aut. Včelařům začíná hlavní sezóna. Častěji kontrolují úly a doplňují dřevěné medníky, kam včely ukládají med. Například v okolí Hostouně na Domažlicku očekávají včelaři dobrý rok. Pokračuje předseda tamní základní organizace Radek Houška.
4: Letošní zima ku podivu pro naší základní organizaci dopadla relativně dobře. Úhynů je tam minimum, takže můžeme říct, že tuhá zima nám naopak pomohla. Sezona se rozvíjí sice pomaličku, ale zatím to vypadá slibně. Bohužel teda malinko to přibržuje nedostatek srážek. I ty včelky to potřebují, protože samozřejmě čím méně vody v přírodě, tím méně nektaru, tím méně medu.
2: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmu Evropské unie, sdělila mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert. A to i přesto, že už dřív komise ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohli těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Letuška hospitalizovaná v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila i u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo. Zástupci Světové zdravotnické organizace včera uvedli, že šíření viru na lodi v Atlantiku není začátkem nové pandemie. Sport. Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli svým posledním dvěma radám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský bylo v týmové soutěži první.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, později přechodné přibývání oblačnosti, na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 17 až 12 stupňů Celsia, na horách 12 až 15, povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Mariánských Lázních v ulicích Plzeňská a Okružní jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách s Matějem Štechem teď 5 minut po 15. hodině pokračuje dál páteční dobré odpoledne, dnes tedy sváteční s datem 8. května. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví svých krásných 10 let. Nabídneme vám recept, který porota umístila na 2. místo v roce 2020. Tentokrát nám ho a připraví cukrář Vojtěch Vrtiška a podrobnosti k tomu vám prozradíme už za chvíli po první porci písniček, které nestárnou. Dalším naším tématem v této hodině bude Karlovarská nemocnice, která aktuálně testuje systém proti dronům. Více uslyšíte pár minut po 15:30 a do té doby stihneme kromě písniček také soutěž, tak zůstaňte s námi a dobře poslouchejte.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Recept ze druhé příčky roku 2020, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnál se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok.
4: Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
4: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Přesně tak. A klidně ho nazvěte po svém. Ať už to bude pišišmout a pucík z krému, je to na vás, tak ať se vám povede. A my jsme zvědaví na vaše reakce, až uvidíte tyhle dva relativně stejné dezerty vedle sebe. Podívat se na ně můžete už teď buď na našem webu vary.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovirok.cz. Věřím, že na ně hned dostanete chuť, vypadají skvěle. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání cukráře Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině, v repríze pak po 21. hodině večer v pochoutkovém roce, můžete ho zkusit sami.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Lunatičku, lunatičku.
1: Den matek připadá tradičně na druhou květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál,

Volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající postupuje do slosování o velkou kytici se stovkou růží.

0: Tak známá znělka napovídá, že je to odpolední soutěž, tak volejte do studia 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. A o co dnes budeme soutěžit? Stejně jako včera, dnešní cenu můžete věnovat své mamince třeba. Kniha Lásky v Amsterdamu, tak se jmenuje. Je to román o odvážném kroku do neznáma, o druhých šancích a o tom, že někdy musíme ztratit jistoty, abychom našli sami sebe. Taková hezká motivační a inspirativní kniha. Knihu do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda, tak kdo by rád spolu s námi vyhrál, tak neváhá a volá do studia 221 55 37 37 a buď ji můžete dát jako dárek mamince, anebo si ji vzít třeba pak v letě sebou na dovolenou, abyste si mohli v klidu a pak sami něco hezkého přečíst. Jak jste mohli slyšet, v neděli bude péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Recept ze druhé příčky roku 2020, v neděli cukrář Vojtěch Vrtiška. A já dnes se nebudu s vámi úplně soutěžit, já si dnes zvednu prvního volajícího a toho se na něco zeptám. Tak se těším na někoho z vás, kdo už je se mnou na telefonu. Hezký den.
1: Ano.
0: Dobrý den, já vás jenom poprosím, slumte si rádio a můžeme pokračovat. Děkuji moc.
1: Už se stalo.
0: Tak už tam nemáme ozvěnu, děkuji, bezva. Tak. Má dnešní otázka nebude soutěžní, ale taková osobní. Já se vás zeptám na vaše oblíbené jídlo.
1: Já miluju svíčkovou.
0: Milujete svíčkovou, to je krásný. A s knedlíkama, předpokládám. Brusinky k tomu.
1: Ano, ano.
0: Tak jo. Tak já vám pustím i tak fanfáru.
1: Děkuju.
0: A jelikož jsme často teď ve vysílání zmiňovali i maminky, protože budou mít teď v neděli svátek, pamatujete si na oblíbené jídlo své maminky?
1: No, tak já si myslím, že právě to byla taky ta svíčková.
0: Taky ta svíčková.
1: Protože můj tatínek měl moc rád a maminka ji často vařívala.
0: A vy určitě vaříte úplně stejně skvěle, si myslím. Tak jo. Tak mi zůstaňte na telefonu, knížka je vaše, doufám, že si ji počtete. A já vám pouštím písničku od Lucie Bílé, je pro vás a jmenuje se Máma. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Jiří Šelinger na Českém rozhlase Karlovy Vary a jeho známý hit Holubí dům. Odhalit drony v blízkosti nemocnice, které by mohly ohrozit heliport, teď testuje karlovarská nemocnice. Ochránit chce hlavně piloty záchranářských vrtulníků, kteří přilétají s těžce nemocnými pacienty. Už několik přeletů v blízkosti nemocničního areálu systém zachytil.
1: Jsme vlastně se domluvili na pilotním programu s firmou pod záštitou armády České republiky tak, abychom dokázali ten náš prostor monitorovat a eventuálně zabránit střetu bezpilotního systému s leteckou záchrannou službou. Celé to není perzekuce pilotů bezpilotních systémů, ale zvyšování bezpečnosti pacientů a posádky, protože každá minuta se počítá.
2: Říká primářka emergency karlovarské nemocnice Dagmar Schneidárková. Jsme na střeše nemocnice. Zachytil ten systém už některý z dronů?
1: Samotné nás překvapilo vlastně množství těch bezpilotních systémů, které se pohybují, porušují legislativu. Asi pravděpodobně blízkost centra nutí člověka mít hezké záběry a mít přehled, co se tady děje. Ošaháme to dostatečně před zahájením mezinárodního filmového festivalu, protože se nabízí, že nějaká rizika samozřejmě festivalem se navýší.
2: Patrik Hájek, vedoucí Energocentra karlovarské nemocnice. My se teď spolu díváme na mapku, je to mapka, která nám ukazuje nemocnici z vrchu. Teď máte možnost sledovat drony, které se pohybují v blízkosti nemocnice. Jaká je povolená ta dálka nebo blízkost dronu?
3: Aplikace je nastavená, že v perimetru 800 metrů by se neměl pohybovat žádný dron, pak je tam výška 120 metrů a pilot by ani neměl drona spustit z vizuálního kontaktu. Když dojde k porušení perimetru heliportu, měl by se kontaktovat státní policie, která vlastně vyjíždí k pilotovi, a pokud pilota zachytí, tak zahájí s ním správní řízení, dron je zabavený a pak se to řeší dál.
2: A teď se pojďme podívat, vlastně, jak vy ty drony jste schopni zachytit.
3: Vidíme dva drony, které vlastně jakoby porušili to, co je daný zákonem.
2: To znamená, byli v blízkosti nemocnice a létali ve vyšší výšce než té povolené. Můžete mi ukázat ten obrázek nebo ty obrázky?
3: Vidíme přímo místo pilota, který je vlastně daný souřadnicema a u pilota vidíme drona, kde startoval.
2: Byl ve výšce ten dron 439 metrů, ano, což není dobře.
3: Správně, ano. A vzdálenost pilota od dronu byla 1,96 km, což si myslím, že na 2 km drona už nevidí.
2: S mluvčí karlovarské krajské nemocnice Markétou Singerovou jsme teď na střeše nemocnice. Tady je nainstalované detekční zařízení. Vy jste se rozhodli hlavně kvůli bezpečnosti pacientů, kteří musí být vrtulníkem třeba transportováni jinam, tak aby nedošlo k narušení právě toho letového prostoru těmi drony.
4: Přesně tak. A musím dodat, že tento detekční systém má naše nemocnice nainstalovaná jako první v České republice. Vlastně jsme součástí měkkých cílů a ten systém se bude zcela jistě rozšiřovat i do dalších zařízení.
2: Instalace detekčního zařízení trvala v řádu hodin a nemocnice ho má prozatím zapůjčený. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Eva Farná na Českém rozhlase Karlovy Vary. Po 8 letech se letní kino znovu probudilo k životu. Hned ve velkém stylu rokový víkend Letňák žije, otvírá novou éru amfiteátru. No a zároveň slaví také 80-letou historii, už velmi dlouhou. Dvoudenní festival vám nabízí nabitý program plný české rockové scény od legend až po současné kapely. Těšit se můžete třeba na jména jako Koda, Pestaloci nebo Znouzecnost, nebo také Pěna, Devátá planeta, Kozataj nebo Zavěšený kafe. Tato kapela vystoupila v loni na dni otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ten se letos uskuteční už příští sobotu 16. května. Jste srdečně zváni. Včera vás osobně v našem vysílání pozval i náš vedoucí programu Radim Jehlík. To se můžete těšit na koncert skupiny Pološero nebo zpěvačku Petru Peterovou a další zajímavé interprety, ale také velmi zajímavý doprovodný program, včetně ochutnávky regionálních potravin. Mrkněte na náš web, tam najdete mnohem více informací. vary.rozhlas.cz brzy zveřejníme také i konkrétní program v kolik co. Více informací najdete na našem webu, včetně toho, co vlastně vysíláme. Zjistíte, že za malou chvíli vás čekají další zprávy s Matějem Štechem. No a po 16. hodině si dnes můžete jako vždy vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. A abyste se nemuseli teď dívat, pokud třeba někde jste na zahrádce a pracujete a nebo jedete v autě, tak dneska vám scénky bude nabízet Libuše Švormová a Pavel Kučera. Teď vás ještě čeká do konce pátečního dobrého odpoledne dětská anketa Ahoj rádio a jedna poslední písnička. Od mikrofonu z karlovarského studia se s vámi pro dnešek loučí Zlata Kinská. Budu se s vámi těšit opět po víkendu naslyšenou. Přeji vám hezký zbytek svátečního dne.
1: Ahoj, rádio! Koho nebo co byste si sebou vzali na opuštěný ostrov?
2: Moje rodiče.
3: Moji nejlepší kamarádku, abych se nenudila.
4: Eurotel a Titanic.
5: Já bych si vzal kouzelný prsten.
6: Já bych si vzal loď.
7: Já bych si vzal rodiče a vás.
8: Já bych si vzal na ten opuštěný ostrov hlavně šaty a plavky.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Infocentrum v Aši na Chebsku nabídne v příštím roce víc služeb. Radnice v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku váhá mezi stavbou nových bytů nebo domova pro seniory. Kdo pojede za Česko na summit Severoatlantické aliance, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Zítra čekejte většinou polojasno a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Aš na Chebsku připravuje nové prostory pro infocentrum. Do přízemí muzea na Poštovním náměstí se přestěhuje příští rok. Za stavební práce i vybavení zaplatí město přes 13 milionů korun. Poloviny částky zajistí evropská dotace. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, infocentrum pak bude nabízet víc služeb.
2: Kromě toho klasického provozu infocentra by tam měla být i terázka s nějakým letním posezením, měly by tam být boxy pro cykloturisty, aby mohli v klidu zaparkovat svoje kolo. Měla by tam být vlastně i nabíječka pro elektrokola. Ten servis by měl být trošičku jakoby víc orientován právě na tu cykloturistiku, která tady u nás asi dominuje.
0: Zastupitelé v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku odsouhlasili změnu územního plánu. Na pozemku v zadní části areálu akvaparku tak vznikne buď nový bytový dům nebo nový domov pro seniory. Podle vedení města Klášterec potřebuje obojí. Do současného domova pro seniory by mělo město investovat desítky milionů korun kvůli dodržení požárních předpisů. Pokračuje starosta Štefan Drost z Hnutí STAN.
3: Stojíme před rozhodnutím, jestli ho budovat nebo nebudovat, tu studii máme a jestli tam potom vlastně tenhle ten stávající dům by pak už ty opatření nepotřeboval, no ale tohle rozhodnutí jsme odsunuli až taky po volbách.
0: Pro výstavbu domova pro seniory by podle Drozda mohlo rozhodnout případné úspěšné jednání s majiteli o odkupu panelového věžáku se 70 byty v Mírové ulici. Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl dnes premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
4: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
0: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou retoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během dneška se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Sport. Hokejový útočník Niklas Hlava je po 4 letech znovu hráčem Kladna. 31letý útočník se vrací z Litvínova, kde strávil uplynulé 4 roky. Kladenský klub příchod oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, později přechodné přibývání oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek. I ve všední den, tak. Úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle to je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neborčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale no a gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, ručník, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Ano. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Děkujeme. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutíže, mám tolik na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlika Kučeru, já vás zdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalej pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhera.
2: Babičinu údolí, paní Libuško. No. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátký, prosím vás, abych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana do Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té anekdoty. Scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty, ale to bude
7: nevadí,
1: taky fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka, prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moct chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no počas se ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale ze šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 01 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begony a převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Přeju
3: vám oběma krásný májový den. Oslavte si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký den, zdravíme také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárových, Zulmila Bartušková měla narozeniny včera. Tak opřad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miros.

Sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej, a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden. Představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý. No to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych se...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte tě tomu, že dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želiček přece není žádná klukovina. To je na nejvíc psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu. A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Již po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdách hvězdných návratech. Takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to, jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé byl,
3: ano,
1: ty.
3: Ano, byl ty, to někdo krásný, mladý, ale, krásný. No,
1: tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka před.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm, i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm,
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito už legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano, tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: přesně
6: byli malí,
1: ano,
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme, ano, se, ano, na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Péčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě, znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. No ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5-stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo? Takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo? Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky. A začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: 80 let od založení letního kina v Karlových Varech připomíná rokový víkend. Vítězové 10. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje převzali ceny v Kinšperském pivovaru. 81 let od konce druhé světové války připomněl dopoledne pietní akt na pražském Vítkově. Zítra čekejte většinou polojasno a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V letním kině v Karlových Varech dnes začal rokový víkend. Jde o první akci spolku Letňák žije, který dlouhodobě uzavřený areál převzal loni v červnu a začal s jeho obnovou. Skupina nadšenců s pomocí dobrovolníků prostor vyčistila od náletových dřevin, provedla hydroizolaci, revize elektroinstalace a opravu některých zdí. Rokový víkend spolek pořádá k 80. výročí založení kina, říká předseda spolku Petr Prokop.
3: Bude tam více jak 20 místních kapel, například Pestaloci, Koda, Znovuzecnost, Cenzoršit, Monopol, Funky, Stevens a další. Chceme nabídnout divákům opravdu, aby si přišli, podívali se, zažili tu atmosféru, zjistili, že ten reál znovu funguje.
2: Rokový víkend se bude konat i zítra, a to od 10 hodin. Porota soutěže Dobrota Karlovarského kraje rozhodla o letošních vítězích. Podle krajského radního Jana Vrby z hnutí ANO bylo přihlášeno 79 produktů od 21 výrobců. Vítězné výrobky bude vedení magistrátu prezentovat na krajských akcích, ale i těch národních, jako jsou Czech Food Expo 2026 a Země živitelka v Českých Budějovicích. Kategorie a jména oceněných naleznou zájemci na stránkách Karlovarského kraje. V kategorii masné výrobky se na prvním místě umístila klobása z komína od Josefa Pilanta a mezi mléčnými výrobky zvítězil sedlácký kozí sýr na grill od Marie Květoňové. Z pekařských výrobků pak skončily na děleném prvním místě svatební koláčky od společnosti Karlovarská cukrárna a Křupan z pekařství od Elišky. Mezi cukrářskými výrobky se na vítězné pozici umístil vanilkový šů z dílny Sokolovské střední školy živnostenské. Kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje ovládla Whisky Taylors od Václava Lojína a v sekci ovoce a zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě vyhrál med z lesních stanovišť od Miroslava Dyma. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
4: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
5: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
4: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
6: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
4: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Německá policie osvobodila dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig drželi jako rukojmí. Oba vyvázli bez zranění. Pachatelé z místa činu utekli ještě předtím, než policisté do banky vtrhli. Informují o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Policie po přepadení banky uzavřela centrum města na západě Německa a obyvatele vyzvala, aby nevycházeli ven.
0: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, později přechodné přibývání oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Ulice Dylenská v Chebu je zcela uzavřena z důvodu konání kulturní akce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
7: Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech v západních Čechách. A to hned ve třech městech, která nás přesně před 5 lety opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naše dnešní výprava bude hodně souviset se vzácnou a léčivou vodou, zdravím, krásou a touhou po věčném mládí. Takže je nad slunce jasnější, že dnes zamíříme do lázní Mariánských, Františkových i Karlových Varů. Asi si říkáte, že na západočeském lázeňském trojúhelníku nic utajeného není. Ovšem já sama jsem byla v řadě ohledů překvapena a doufám, že vy budete též. Pokud považujete lázeňství za výdobytek moderní doby, opak je pravdou. První lázně vznikaly už před 4000 lety, a to podél řeky Indu a jejich přítoků. Ve starém Egyptě už fungoval celkem sofistikovaný systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí nejen panovníkům, ale také dělníkům pracujícím na stavbách pyramid. Na dnešní podobě lázní má však největší zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. století našeho letopočtu bazény a termální relaxační místnosti, které už měly propracovanou kanalizaci i vytápění budov. A z jejich vzoru čerpaly i naše Karlovy Vary. Mimochodem město s nejvyšší koncentrací horkých pramenů na světě. A právě v Karlových Varech naše dnešní putování zahájíme.

0: Tak milí posluchači, my vás zdravíme ze srdce Karlových Varů a nacházíme se s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V místě, které naštěstí už teď opět pulzuje životem, jsme na slavné Karlovarské kolonádě. Tak když byste to měla zhodnotit nikoli z hlediska balneologického, ale z hlediska toho, jak to město celé vypadá. Vy jste zmínila, že vypadá jak takový načinčaný dort. Čím to je? Je to tou jeho dispozicí, tím, že ta architektura tady vždycky měla tendenci být jako hodně dávaná na odiv, reprezentativní, nebo v čem spočívá zvláštnost Karlových Varů oproti těm dalším dvěma městům?
1: Tak Karlovy Vary našly velké uplatnění pro historizující styly. Když se podíváme na jednotlivé kolonády plné sloupu, plné klasického tvarosloví, ale i takových, dalo by se říct, možná pitoreskních detailů. A prolnutí s přírodou a vlastně rozesázení té architektury po svahu, ten specifický urbanismus takového jakoby lázeňského, krajinářského pojetí, je přesně to, co dává Karlovým Varům naprosto unikátní charakter. A k tomu samozřejmě kolonády jako kryté procházky, to je také unikum, protože naše české prameny se na rozdíl od těch ostatních, které se nacházejí v tom balíčku těch velkých lázeňských evropských měst, dají popíjet a veškeré naše léčení, teda teď se té balneologie dotknu, je postavené právě na konzumaci tady těch léčebných pramenů. Takže právě proto, aby dámy a pánové mohli chodit s těmi speciálními pohárky, vznikly unikátní architektonické prvky kolonád, které dávají našim lázním jiný charakter, než třeba mají lázně v Německu nebo ve Francii.

0: A tady profesorku Peškovou opustíme, protože se musíme zmínit o největším unikátu Karlových Varů a zároveň nejteplejším prameni Česka. Proslulém vřídle s teplotou více než 73 stupňů Celsia. Všichni jistě známe legendu o založení Karlových Varů císařem a králem Karlem IV. A o tom, že jeho lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát jelena, přičemž spadl do tůně tryskajícího pramene s vřící vodou. A Karel tak sám zjistil, že je léčivá. Otázkou je, zda šlo právě o vřídlo. Více historik Stanislav Borachovič.
1: Archeologické nálezy z těsného okolí Karlových Varů dokládají lidské osídlení už ve střední době kamenné. Bohužel nemůžeme nikterak dokázat či zjistit, zdali lidé v této dávné době už karlovarské vřídlo používali k léčení. Není pochyb o tom, že ten pramen byl lidu znám. Karlovy Vary by nebyly vznikly z žádného jiného důvodu než z důvodu lázeňského. Po roce 1349 se již všechny prameny a samozřejmě i vřídlo začalo upravovat, využívat pro lázeňský účel. Staré rytiny, které bohužel nesahají dále než před rok 1600, nám ukazují odborníci, dneska tomu říkají krenotechnická zařízení, to znamená, kolem vřídla byl vybudován určitý systém žlabů, svodů, koryt, a ta vřídelní voda se z dnešního pohledu až geniálně jednoduchým způsobem rozváděla těmi dřevěnými koryty do lázeňských kabin po obou stranách říčky Teplé. To vřídlo samozřejmě bylo chováno v náležité úctě, lidé je uctívali. Vřídlo bylo vždy srdcem Karlových Varů a jako takový byl tento pramen vždy chráněn před nepřízní počasí, takže už asi od nejstarších dob založení Karlových Varů chránil tento pramen jakýsi skromný dřevěný přístřešek, altánek. Kronika Karlových Varů zaznamenala celou řadu menších a větších výbuchů vřídla. Kolem roku 1630, pak 1713 a velký výbuch byl také v roce 1809. Následky toho výbuchu zachytil kresbou básník Goethe. Proč docházelo k výbuchům? Velice stručně. Ty výstupní cesty bývaly dříve poměrně rychle zanášeny, usazuje se zde takzvaný vřídelní kámen aragonit, proto se výstupní cesta vřídla musela v pravidelných odstupech vrtat velikými ocelovými vrtáky. No a když se někdy třeba opomenulo, ten výstupní otvor vřídla, té termis, byl příliš úzký, tak došlo k výbuchu to proto, že vřídlo má obrovský tlak. Ten výstup gejzíru má tlak, který při výbuchu působil jako výbuch bomby, jako výbuch granátu. Víme, že toho roku 1809 došlo k demolici dvou domů v okolí vřídla, takže si dovedete představit tu obrovskou razanci, kterou tato terma má, ten tlak. Samozřejmě v dnešní době tyto maléry výbuchové nehrozí, protože vřídlo je monitorováno, jak se dnes módně říká, počítačovou technikou a jímání vřídla je dneska provedeno zcela jinak. Takže budeme-li věřit hydrogeologům, vřídlo už nevybuchne.
0: Tolik Karlovy Vary, které zažily éru své největší slávy v 18. a hlavně v 19. století, kdy lázně navštívili třeba Beethoven, Mozart či psychoanalytik Sigmund Freud. Ale o nic hůře na tom, co do návštěv slavných, nebyly ani Mariánské lázně. Věděli jste, že v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 150 léčivých pramenů? Vůbec není obvyklé, aby na tak malém území tryskaly prameny s tak rozdílným chemickým složením. Takže není divu, že se v Mariánských lázních léčí široké spektrum nemocí. A navíc, tu můžete potěšit i svou duši a navštívit zpívající fontánu, která každou lichou hodinu tryská i hraje. A nejen to.

0: Tak milí posluchači, pokud slyšíte tu krásnou ozvěnu, tak vězte, že jsme usedli v Mariánsko-Lázeňské kolonádě Ferdinandova pramene. A jsem tady spolu s mužem, který je nejpovolanější k tomu, aby nám vlastně vysvětlil, v čem tkví a spočívá půvab samotných Mariánských lázní. A o ním mužem je ředitel Městského muzea a galerie Jaromír Bartoš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme možná rovnou tím Ferdinandovým pramenem, protože vy jste mi říkal, že to je vlastně dotek takové té staré historie a od něj se dostaneme k té dřevní historii Mariánských lázní.
1: My jsme vlastně na místě, kde se psala nejstarší historie Mariánských lázní. V roce 1528 píše císař Ferdinand I. dopis do Tepelského kláštera, zda by bylo možné právě tento pramen prozkoumat a dovést vzorky na císařský dvůr, protože v té době České království nemělo příliš mnoho možností, jak získat kuchyňskou sůl, a protože tento pramen je velmi slaný, tak se tehdejší učenci domnívali, že by bylo možné získávat z něho odpařováním kuchyňskou sůl, což se bohužel nepotvrdilo, protože v našich pramenech není kuchyňská sůl, ale sůl Glauberova, která je trochu projímavá.
0: Takže tím to vlastně všechno začalo. Když se řekne Mariánské lázně, každý si vytvoří nějakou více či méně romantickou představu o velmi elegantním lázeňském městě, ale ono bylo spolu s Františkovými lázněmi a Karlovými Vary zapsáno na seznam světového kulturního dědictví a určitě ne náhodou. Takže co je tady vlastně nejunikátnějšího? Jsou to ty prameny, je to ta historie, je to to propojení, je to to zasazení do přírody?
1: Jak sama říkáte, je to všechno dohromady. Mariánské lázně jsou především unikátní tím složením minerálních pramenů, protože vyvírá zde více jak 40 pramenů přímo v Mariánských lázních, v nejbližším okolí pak více jak 150 a každý ten pramen má trošku jiné chemické složení, každý pramen se dá používat k léčení jiné části lidského organismu, některé jsou na ledviny, některé jsou na hlasivky, některé jsou na žaludek, na vnitřní oběh a tak dále, takže i ta léčivá unikátnost Mariánských lázní je trošku specifická oproti třeba Karlovým Varům, kde to složení minerálních pramenů je prakticky totožné a liší se vlastně jenom tou teplotou a výběru.
0: No a čím to je, že tady se tedy povedl ten zázrak, že má každý ten pramen jiné složení a přitom jsme na poměrně jakoby malé ploše?
1: Mariánské lázně jsou vlastně sevřené v takovém krásném údolí a to geologické složení, které vlastně tvoří ty svahy tohoto údolí, dávají i unikátnost těm pramenům, protože každá strana je složená z trošku jiných hornin, samozřejmě ty vody, jak přitékají z nitra země, tak se obohacují o ty horniny a vlastně na tom svém místě vyvírají v jiném složení. A zrovna tady je krásná ukázka, protože pár metrů od nás vyvírá Ferdinandův pramen, který patří k těm nejslanějším, nejvíce mineralizovaným pramenům, a kousek dál, 60 metrů, vlastně vyvírá Excelsior, který je pouhou prostou vodou prosycenou oxidem uhličitým. Takže i 60 metrů od sebe vidíme, že vyvírají dva naprosto rozdílné prameny a je to dané právě tou geologickou stavbou a místem, na kterém sedím.
0: Já když jezdím do měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tak v každém panuje úplně jiná atmosféra. Jak byste charakterizoval vy sám ten rozdíl mezi tím, jaké jsou lázně, Mariánské lázně, a jaká je tady atmosféra oproti třeba Karlovým Varům nebo Františkovým lázním?
1: Budu citovat klasika, který nazval toto město městem v lese a lesem ve městě. To opravdu to prolínání té přírody, těch parků, kde ty stavby vlastně jenom dotváří tu atmosféru celého toho okolí. Myslím, že právě tady to kouzlo propojení přírody a lidského hemžení sem lákalo mnohé návštěvníky, že pokud chtěli, mohli si odpočinout a meditovat v lese. Na druhou stranu, pokud chtěli, tak mohli navštívit divadlo, koncerty a věnovat se vlastně tomu ruchu společnosti.
0: Na závěr buďme osobní, které místo podle vašeho názoru v Mariánských lázních má největší a třeba dosud neobjevené kouzlo. No a který pramen máte vy sám nejraději?
1: Tak mým nejoblíbenějším místem v Mariánských lázních je Mešeryho vyhlídka, která je přímo nad středem celého Mariánsko-lázeňského údolí, a ten pramen, který já mám nejraději, tak to je Karolinin pramen, který vyvírá pod římskokatolickým kostelem a není tak mineralizovaný jako ostatní a i ambrožův pramen, protože ambrožův pramen je pramen lásky a ten, kdo se z ní napije, tak se zamiluje nejen do Mariánských lázní, ale možná i do někoho blízkého v okolí.
0: Tak já to hned půjdu vyzkoušet. Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavé informace řediteli Městského muzea a galerie v Mariánských lázních Jaromíru Bartošovi.
1: Děkuji a na viděnou v Mariánských lázních.
0: Císař svaté říše římské František I, srbský kníže Milan I, ale i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatelé Beethoven a Johann Strauss nebo spisovatelka Božena Němcová. Ti všichni si oblíbili malé místo kousek od Chebu s 20 léčivými prameny. Františkovy lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. a po něm se také jmenují. Nikoliv po slavné soše malého chlapce s rybou, jemuž se přezdívá František a na nějž si návštěvníci lázní chodí pro štěstí sáhnout. Františkovy lázně jsou typické upravenými anglickými parky s řadou empírových a klasicistních budov. A co je na nich zvláštní? Jako jediné lázně u nás jsou dvoubarevné. Jinou barvu než žlutou a bílou tam totiž skoro nenajdete.

0: Nacházíme se ve Františkových Lázních a usedli jsme ve dvoraně Glauberových pramenů a naší průvodkyní bude ředitelka infocentra Lenka Šimáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak byste vlastně představila Františkovy Lázně? Čím oni jsou výjimečné, jinačí v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi?
1: Unikátnost Františkových Lázní spočívá v tom, že má tři vlastní přírodní léčivé zdroje, prameny, slatinu a vývěry plynu. Můžeme se pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Právě pro tu léčbu je využívaná ta slatina, která se tady přímo i těží, zpracovává a distribuje do těch balneoprovozů. Ale samozřejmě jsme i nejmenší. Z toho lázeňského trojúhelníku byli jsme založeni na konci 18. století a ta rovina, ta poloha toho města vybízela nejenom tedy k té léčbě, ale i k procházkám, k tomu kulturnímu životu a díky tomu už navštěvoval Františkovy Lázně v roce 1812 zakladatel císař František s dcerou Marií Luzou, ale byli také po celé 19. století oblíbeným letoviskem členů Habsburské dynastie. Arcivévoda Karel se zde seznámil se svojí Zitou, později z nich byl tedy císařský pár.
0: Takže jsou to vlastně jediné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových Lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských Lázních a v Karlových Varech?
1: Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají tři prameny. Nový Kosrný, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových Lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.

0: Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí dvě obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou, a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
1: Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkoro schodnou dráhou, vláčkem takovým malinkým, a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
0: Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady také schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
1: Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v Holocénu, v čtvrtých horách, takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina Františko-Lázeňská srnoželezitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.
0: No mě tady celá ta malá továrna, která slouží vlastně na zpracovávání tohoto vzácného přírodního zdroje, úplně fascinuje. Vy jste mi říkala, že vy tady dokonce máte i specializované profese. Takže co dělají ti vaši jednotliví zaměstnanci?
1: Takže slatináři, pramenáři a pramenářky. Takhle se sestává celý můj pracovní tým na středisku správy přírodních léčivých zdrojů. Pramenáři, chlapci, se starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel, po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně glaberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
0: Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti.
1: Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balneoprocedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
0: Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju také.

0: Jak jsem slíbila, tak činím, milí posluchači, obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských lázní i Františkových lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta tři města mezi sebou, tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní, čím jsou výjimečné? Kromě toho, že jsou naše?
1: Jsou naše, jednoznačně jsou naše a jsou malá a jsou hezká. Zatímco ostatní evropské lázně mají ty léčebné procedury postavené na velkých domech, velkých palácích, ukázalosti, luxusnosti, tak u nás samozřejmě ten luxus se prolíná také. Ale u nás to bylo opravdu víc romantičtější než těch velkých ostatních lázní, kde byly ty velké, okázalé, luxusní lázeňské domy.
0: Máte nějaký oblíbený pramen?
1: Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky, a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam, na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem

0: Doufám, že se vám v Západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Sokolově město nakoupí vybavení pro žáky prvních tříd základních škol. Nedostatek srážek může ohrozit letošní úrodu na polích. U dálnice D6 dokončují dělníci stavbu výklenkové kaple. Zítra bude většinou polojasno, mlhy a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Město Sokolov i v letošním roce nakoupí takzvané kufříky školních pomůcek pro žáky prvních tříd základních škol. Za vybavení zaplatí 270 tisíc korun. Rodiče a jejich děti si kufříky vyzvednou na základních školách na začátku nového školního roku. Podle místostarostky Ilony Medunové z Hnutí ANO jde o dlouholetou tradici, která se v Sokolově osvědčila.
2: Samozřejmě i v letošním roce budeme pokračovat v tom, že bude město vybavovat všechny žáky prvních tříd kufříky. Budeme navazovat na tradici, kterou už máme dlouhodobě s firmou Poprokan. V letošním roce jeden kus vybaveného kufříku bude v hodnotě 1500 korun.
0: Úbytek srážek v jarních měsících může letos ovlivnit úrodu na polích. Podle některých zemědělců voda chybí hlavně za březen a duben, které jsou rozhodující pro budoucí sklizeň. Porosty jsou často nízké a řídké, pokračuje člen představenstva Agrární komory České republiky Jaroslav Šíma.
3: Zdá se, že víc trpí ty jařiny, které se zasíly teď po jaru, že jo? Tenže nebude asi sláma, to už je vidět podle vývojové fáze, že ta výška toho stébla bude prakticky poloviční. Kukuřici máme v některých místech už 14 dní za setou a nevidíte skoro žádnou rostlinu. Prostě leží to tam v suchu a bohužel ty srážky jsou někde až na třetině posledních 6-7 let za tohleto období.
0: V blízkosti obce Hořovičky na Rakovnicku pokračuje výstavba výklenkové kaple na blahoslaveného císaře Karla. Církevní stavba vzniká poblíž místa, kde ji před časem zachránili skupiny místních nadšenců. Stěhovat se musela kvůli výstavbě dálnice D6.
4: Výklenková kaple se k frekventované silnici vrací po 3 letech, kdy byla umístěna v depozitu. Přemístěním stavby by měly definitivně skončit závěrečné práce na úseku dálnice D6, který je zároveň obchvatem Hořoviček. Ten uvedlo ředitelství silnic a dálnic do provozu v září loňského roku. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje.
5: Sport.
0: Kajakář Josef Dostal vstoupil do kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. V úvodní zastávce světového poháru sezony v Maďarsku byl druhý v rozjížďce na kilometru. Postoupil tak do semifinále, které pojede v podvečer. Zítra pak olympijského šampiona z Paříže čeká rozjížďka na 500.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra čekejte většinou polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, později přechodné přibývání oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Z důvodu opravy povrchu vozovky je zcela uzavřena silnice 3. třídy mezi obcemi Horní Kramolín a Služetín na Chebsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Je tu půlhodinka plná dobré dechovky, kterou Nektarka ze Strakonic uvedla z pěsí Polek. A teď si poslechneme kapelu, jejíž hudební archiv tvoří přes 2000 titulů nejrůznějších žánrů. Mnohé si přivezla ze svých cest po světě. A my si ji poslechneme v písničce Z našich lůhů a hájů. Jmenuje se Uzomká cestička, upravili Áda Doško, zpívají František Merhaut a Josef Tic, Strahovanku řídí František Adámek a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Plzeňská dvanáctka nám zahrála chodskou lidovou písničku Vorbila hodina v úpravě Josefa Tumce z Blížejova nedaleko do Mažlic. A teď si trochu odskočíme do světa, konkrétně do Chorvatska. Zdounečanka ze Zdounek u Kroměříže nám zahraje chorvatskou lidovou píseň o rybářích.

Jiří Vrána a Václav Babula spolu mnoho písniček nenapsali a něco kolem 15, ale všechny se povedly, tahle snad nejvíc. Je to tango Stůj při mě, lásko má, které s Veselkou Ladislava Kubeše zpívali Milan Černohous a Ivana Zbořilová. Další píseň zpívaly mnohé hvězdy populární hudby, třeba Engelbert Humperdinck nebo Elvis Presley. Píseň je v originále o páru, který se rozchází, kdy on si uvědomuje, jak moc pro něj jeho milá znamená, že ji nechce ztratit. Český text napsal Jiří Grossman, vžil se do děje a vznikl tak text, který se jmenuje Ztrácím svou lásku. S veselou muzikou z jižních Čech nám tuhle krásnou píseň zaspívají Jiří Pletka a Helena Pilbauerová a přidáme ještě holíšovskou polku od Jaroslava Tachovského. Tu nám zahraje plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí a je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte, třeba někde v okolí Petrovic u Sušice, v Jiřičné, Chamuticích, Trsicích a nebo v Kojšicích. Těším se s vámi zase brzy v pořadu Muziky muziky naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
3: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty. Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

Krásný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Teď vítejte u poslechu dnešní folklorní půlhodinky. Dnes se naladíme sportovně, protože ohlížet se budeme za historií Sokolské jednoty v Plzni. Doklady o její činnosti se dochovaly mimo jiné ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska. K tomu přidáme pěkné lidové písničky přímo z Plzně. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Sokolská šerpa bíločervená 1870, slavnostní kroj mužský, čapka se sokolím pérem, část vlajky dorostu Sokolské jednoty. Tak to už jsem se začetla do seznamu sbírkových předmětů Národopisného muzea Plzeňska, které se pojí s působením Sokolské jednoty v Plzni. Založena byla dne 26. října 1863 pod dojmem příkladu první Sokolské jednoty v Praze. První schůze proběhla v místnosti spolku Hlahol, založeném krátce předtím. První místnost pro cvičení si Sokolská jednota v Plzni pronajala v hostinci u Zlatého anděla v Dominikánské ulici, později ve střelnici na obci Zně a v tělocvičně Reálky, dnes Pedagogická fakulta. Už v lednu 1864 proběhlo první veřejné cvičení. V červnu téhož roku měla jednota už 65 členů a podnikat se začaly i první výlety spojené s cvičením.

0: O sokolské jednotě v Plzni si povídáme v dnešním Špalíčku. Podle historických pramenů na jaře roku 1864 do Plzně přišel hudební skladatel a cvičitel Sokola Hynek Pala, aby převzal vedení zdejší jednoty. Dalším zajímavým okamžikem byl červenec roku 1865. Po požáru nemocnice v této době, na jehož hašení se Sokolové podíleli, vzešel ze sokolského prostředí návrh na zřízení stálého hasičského sboru. Ten byl opravdu zřízen v březnu roku 1869 a kromě 16 městských strážníků v něm prý bezplatně působilo i 60 dobrovolníků z řad Sokolů.
1: Když jsem sloužil

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní z Národopisného muzea Plzeňska, dnes věnovaný historii Sokolské jednoty v Plzni. A zastavme se teď u roku 1868, konkrétně u 31. května a 1. června. Tehdy se totiž konala velká sláva, svěcení praporu, na které se sjeli desítky delegací jiných sokolských jednot a dalších spolků a také stovky hostů. Připraven byl velký průvod, svěcení u kostela, hostina na Lochotíně, nechyběla pochopitelně hudba ani tanec. Z Prahy přijel i Miroslav Tyrš, což byla pro plzeňské sokoly velká událost. Prapor měl velkou symbolickou hodnotu, byl výrazem síly a významu spolku a používaný byl pro reprezentaci při důležitých událostech. Zhotovení sokolského praporu přišlo tehdy na 500 zlatých, což se blížilo ročnímu platu začínajícího úředníka. Samotné svěcení mělo také silný symbolický náboj. Prapor měl svoji matku, což byla v tomto případě manželka tehdejšího starosty plzeňské sokolské jednoty, obchodníka Jana Klajsla. Dále 4 kmotry a kromě nich ještě řada dalších významných hostů postupně zatloukla hřeb do žerdi praporu, přičemž každý z nich pronesl vzletné sokolské heslo, třeba smělost v srdci, v paži sílu nebo silou lví, vzletem sokolím. Na slavnosti pochopitelně nechyběla ani děvčata v plzeňských krojích.

Na vlnách Českého rozhlasu se dnes ohlížíme za historií Sokolské jednoty v Plzni. Po jejím nadějném rozletu, o kterém jsme mluvili před chvilkou, ale přišla v 70. letech krize a Miroslav Tyrš dokonce navrhoval Plzeňskou jednotu úplně zrušit a založit znovu. Svou roli hrála hospodářská krize v letech 1873 až 75, která velmi silně postihla některé čelné představitele Plzeňské jednoty. Jednotu se ale podařilo znovu stabilizovat a s novým vedením rozběhnout. V roce 1881 se už početná delegace Sokolů z Plzně vydala na svěcení praporu Hlaholu a v roce 1882 na první sled do Prahy. Vlastní výstavnou sokolovnu si plzeňský Sokol postavil až v roce 1896.

V dnešním špalíčku si povídáme o plzeňských sokolech. Sokol byl jedním z příkladů obecně populárních tělocvičných organizací s některými až vojenskými prvky, jako kázeň, uniformy, společná cvičení a podobně. Díky své organizovanosti mohli sokolové vystupovat vedle ostrostřelců při různých příležitostech jako organizační služba. Několik desítek let se osvědčovali také jako součást protipožární služby. Jejich hromadná vystoupení v uniformách účinkovala už za Rakouska jako velká manifestace národní síly a jednoty. V dnešním špalíčku se tak nemůžeme rozloučit jinak než jedním slavným sokolským pochodem, který žánrově sice tak trochu vybočuje z naší folklorní půlhodinky, ale vzhledem k tématu zkrátka zaznít musí. Do Národopisného muzea Plzeňska za všechny poskytnuté informace děkuji historikovi Tomáši Bernhardtovi a loučíme se tedy dnes netradičně sokolským pochodem Františka Kmocha nazvaným Lví silou. Pěkný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál...

Volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající postupuje do slosování o velkou kytici se stovkou růží. Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Infocentrum v Aši na Chebsku nabídne v příštím roce více služeb.

0: ve Svatavě na Sokolovsku otevřeli expozici o ženském koncentračním táboře. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmu premiéra Babiše. Zítra bude většinou polojasno, mlhy a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Až na Chebsku připravuje nové prostory pro infocentrum. Do přízemí muzea na Poštovním náměstí se přestěhuje příští rok. Za stavební práce i vybavení zaplatí město přes 13 milionů korun. Polovinu částky zajistí evropská dotace. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, infocentrum pak bude nabízet více služeb.
1: Kromě toho klasického provozu infocentra by tam měla být i terázka s nějakým letním posezením, měly by tam být boxy pro cykloturisty, aby mohli v klidu zaparkovat svoje kolo. Měla by tam být vlastně i nabíječka pro elektrokola. Ten servis by měl být trošičku jakoby víc orientován právě na tu cykloturistiku, která tady u nás asi dominuje.
0: V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova otevřeli interaktivní expozici. Připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře. Jak uvedla Za paměť národa Zdeňka Kučerová, tvůrci výstavy vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních recenzí. Tábor byl osvobozen 7. května před 81 lety americkou armádou. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo sdružení Paměť národa spolu s městysem Svatava. Evropská komise dál hlídá případný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmu Evropské unie, sdělila mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohli těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřeneckého fondu SVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Válečné příměří jednostranně vyhlášené Moskvou na 8. a 9. května nedodržuje ani jedna strana. Ruská armáda podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ostřelovala ukrajinské pozice celý den. Českému rozhlasu to potvrdili i vojáci přímo z fronty. Ukrajinské drony naopak zaútočily hluboko v ruském zázemí. Cílem byly petrochemické závody a ropné přečerpávací stanice.
2: Moskva se připravuje na sobotní vojenskou přehlídku a prezident Vladimír Putin pohrozil ráznou odvetou, když Ukrajina pošle drony na Rudé náměstí. Na to ukrajinský prezident Zelenský ve svém tradičním poselství, tentokrát natočeném v lese mezi vojáky, odpověděl, že bude reagovat zrcadlově. Rusové během dne neútočili na civilní cíle pomocí dronů ani nepoužili rakety nebo naváděné bomby. Ukrajinci naopak zasáhli například ropné přečerpávací stanice v 1200 kilometrů vzdáleném Permu. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Zítra čekejte většinou polojasno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz na silnicích v Karlovarském kraji je aktuálně bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimperle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

posud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: ein Indianerstamm, der auftrat zur Unterhaltung der amerikanischen Armee. Das waren Reiter, die dann alle möglichen Kunststücke vorgeführt haben, wovon wir eigentlich nur geträumt haben.
1: An die erste Begegnung mit den Amerikanern erinnerte sich auch ein weiterer gebürtiger Marienbade, Tony Eckert, der damals 9 Jahre alt war.
2: Na první setkání s Američany vzpomínal také další rodák z Mariánských Lázní, Tony Eckert, kterému bylo tehdy 9 let.
3: Die ersten amerikanischen Panzer, die habe ich gesehen, Ende April 45. Die sind aber bloß bis zur Molkerei, bis südlich des Bahnhofs gefahren, vom Marienbad, dann wieder umgekehrt und eine Woche später, ich glaube 2 oder 3 Tage vor Kriegsende, sind dann die Amerikaner bei uns einmarschiert. Ich habe damals noch ministriert, bloß ein Beispiel. Wir wurden ja durch die Propaganda, durch die deutsche Propaganda, die hat durchgeschlagen bis zu den Schulkindern. Und bei den großen Festen waren wir zum Teil 12 Ministranten links und rechts vom Priester, 3 und 3. Also, und da hat mich dann einer angestoßen, hat gesagt, das war Pfingsten 45, schau dich heimlich um, die Feinde sitzen hinten in der Kirche. Da waren 2 Amerikaner und ein Neger, also ein Schwarzer, weil für uns waren es halt dank der Propaganda noch Feinde, obwohl eigentlich die Zeit schon vorbei war.
2: A na to, že ani pár týdnů po válce nebyla situace snadná, vzpomíná také pan Erwin Svěřina z Karlových Varů.
4: Ganz krass war die Ernährung, denn es war ja eine Zeit ohne Lebensmittelkarte, ohne alles. Als die Russen einmarschiert sind, haben wir am langen Zaun, Gartenzaun des Krankenhauses, haben wir die Brennnessel gerobbt raus. Vorher war der Hund dort und hat sein Beinchen gehoben. Trotzdem haben wir die Brennnesseln rausgerissen und aus denen ist dann eben Brennnesselspinat gemacht worden und verarbeitet. Und dann sind wir Kartoffeln beim Bauern, die haben wir halt gestohlen. Also wir sind raus auf die Felder, auf dem Acker und haben da Kartoffeln gestohlen. Und wenn es einmal Brot gegeben hat, dann hat man sich in der Früh um 3 Uhr angestellt, hat sich einen kleinen Hocker mitgenommen, weil man sich ja in der Schlange vor der Bäckerei anstellen musste. Und wenn man Pech gehabt hat, die hat dann um 7 Uhr in der Früh aufgemacht, die Bäckerei, und es ist ja rationiert worden. Wenn man dann dran gekommen ist mit der Schlange und das Brot war wieder aus, dann war natürlich nichts da. Schimmliges Brot zu essen, das also schon aus heutiger Sicht kaputt ist, war durchaus gang und gäbe. Naja.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: 81 let od konce druhé světové války připomněl pietní akt v Praze na Vítkově. Poslední 2 velké požáry v Českém Švýcarsku pomohly hasičům zdokonalit postupy a strategie hašení. A počasí zítra bude příjemně, oblačno až polojasno, maxima kolem 18, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný sváteční večer. Konec druhé světové války dnes v Praze na Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, dále zástupci armády, ale také stovky dalších lidí.
7: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
8: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obranyschopná.
7: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
9: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
7: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Dva velké požáry v Národním parku České Švýcarsko během posledních 4 let pomohly hasičům zdokonalit postupy a strategie hašení v nepřístupném terénu. Naposledy bojovali s ohněm téměř týden v okolí Rynartic na Jetřichovicku. U Rynartic nasadili veškerou techniku, aby se neopakovala stejná situace jako v okolí Hřenska v roce 2022, říká ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček.
10: Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. My jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby.
6: Lékaři Ostravské fakultní nemocnice začali využívat 3D modely operovaných orgánů a kostí. Pro zdravotníky je připravují technici z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Speciální modely slouží hlavně chirurgům pro lepší přípravu na náročné zákroky. Upřesní mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
11: I když 3D tisk může být u řady případů velice náročný, na operačním sále u složitých předem plánovaných výkonů modely často představují klíčovou výhodu. Pomáhají nám udělat výkon co nejsprávnější. Šance pacienta na další život bez nádorového onemocnění jsou pak vyšší. Sport.
6: Basketbalisté Brna odvrátili konec letošní prvoligové sezony. V Děčíně totiž vyhráli 86-81 a čtvrtfinálovou sérii play-off srovnali na 3-3 na utkání. O postupujícím do semifinále play-off rozhodne 7. zápas. Ten je na programu v Brně v neděli. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno a ujediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem už docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při malé oblačnosti jen kolem 3 a lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno, ujediněle ještě se mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to zejména v oblasti hor. K večeru ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu a jihovýchodě republiky až 23. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic opatrně za sjezdem na Kytín na 22. kilometru hasiči odklízí spadlý strom z pravého pruhu dálnice. A na silnici 61 z Kladna směrem na Lidice a k dálnici D7 u průmyslové zóny Dříň na kruhovém objezdu stojí osobní vozidlo po nehodě. Na místě jsou hasiči, projíždí se trochu pomaleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
5: Vesele a zdravě.
12: Pěkné odpoledne vám všem.
13: Je tu konečně zase Vesele a zdravě. Dobrý den.
12: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
13: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
12: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
5: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování, plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere, čili...
0: Máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu, nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let, vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak, moc nebezpečné to není, Ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale pod covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to dělá krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co s tím mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy vzbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posle nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale tak je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se, takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti a co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být, jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal je tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlorus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. Vloni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť.

0: Ale covid jsem neměla, dělala mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
1: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
2: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
1: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungujou tak, jak by měli.
2: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě. Vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
1: Ano, ano. A všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
2: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směr mít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně. Ano. A co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme.

0: motorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
1: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
0: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
1: Co dělat, když máme suchý nos?
0: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu, přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
1: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajtamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
0: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký. Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní tramské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

Zatímco nákladák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou Slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojtaky Ďák Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Dave Dudley a jeho nejsilnější hitparádový zásah Tyrácká 6 dní na cestě z roku 63. A ještě jednou ze zámořské historie. Alan Jackson a z jeho nejen odvážného, ale i povedeného ryze bluegrazového projektu z roku 2013 není žádný zázrak, že zuříš a že jsi smutná.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karolíny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

soudci, jak se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji spláh. Pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypá měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd. Já potulný truvér, je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Oří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: kameni podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další dva povýšil do hodnosti generál majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil Ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovní skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na jednu míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přeránky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni. Na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala dvě osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala dvě vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři, s úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutreville.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutreville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy!

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z kličemářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím? Kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete?

0: pane.
1: Projděte mi vraty, pane Portosi.
0: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
0: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
0: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
0: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
0: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
0: S radostí v jednu hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
2: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru. Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
3: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
3: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Tréville.
3: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
3: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
3: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
3: Tady? No, jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve dvě za klášterem bosých karmelitánů.
3: Já taky. Naschledanou.
1: No, tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně.
2: Už jen hodina života.
1: Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Athosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha,
0: tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
0: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
3: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: A, už chápu. A ty Aramisi?
3: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
3: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Leďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
3: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.

0: Pozor, pánové, schovejte kordy.
1: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
0: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
2: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
2: Lituji, pane Atosi, ale povinnost je mi nadevše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
1: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
2: Odevzdejte nám kordy, pánové.
1: Dovolte.
2: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
5: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
6: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnané.
5: Srdcem ano.
2: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
2: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro Boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, 0,5 centu nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. 2 z nich přišli do klubu celý bez sebe radosti. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím

Ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: kdo si zpívává.
1: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání.

0: Hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši. Naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincent chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak ztěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Voda. Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Keď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady. Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou. A kus plátna. A suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal. Přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Pryznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.

0: zkouškou, níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi, i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
0: Začas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dál léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
2: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
0: Zanedlouho někdo překřtil mladého priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Greffenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
0: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary, trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z Jiučech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky i sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu, máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Moje srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste, zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další, jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo no, nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni. Já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý mus nucením, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Řekněte vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý, Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomují, jak bychom prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout. To je asi
0: děkuju,
1: všechno.
0: Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si to, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. Od toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Prahy. A tak jsem...
1: Ano, zdravím.
0: Jak jsme řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala z toho kurzu, jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. Jo, prostě jsem úplně nesmysla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanili, jsme hloupí a takový. Jo, tak to je asi moje vlastenectví, no. Potom ještě,
1: takže jakmile se mluví o České republice, nebo o Česku, nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se ano. To ve vás mele, vře to.
0: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
1: tady vám rozumím hodně, protože právě proto i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
0: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
1: Já taky děkuju.
0: Poukám leta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah s takovým pořadem. Je to chyba.
1: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
0: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
1: Děkujeme.
0: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem, zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam.
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době. Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenectví. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožňuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budíš ničemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.

0: lidí to cítit jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hrajou to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mě zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
1: Takže no jo, ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy a nebo byli jo. Jenom tak naskok na nákup pro kafe.
0: Těžce, jak to myslíte? Těžce, jako myslím celkově tady no, úžasný sociální systém, školství.
1: To zcela určitě.
0: Bezpečí.
1: Souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicemi, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má, ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů, s velkou radostí.
0: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo, ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlastí, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím, hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
1: Honzo, děkuju.
0: Přeju krásný večer a fakt super pořád, úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový při zdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá věc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Už můžete jít mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A s naprostou hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život. Protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její sestře, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to jste mi teďka dodala. S vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby muže zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech i s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuji za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuji a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Mikula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tak tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tele, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě, aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co

0: tak někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
1: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
0: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování právě, vůbec na všechno.
0: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
1: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste ne, neslyšel celé.
0: Máme další humoriáru a
1: no, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
0: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam to ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
1: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z jihu Čech do jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer všem. Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svácích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel. Průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy. Vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás Viktor Price.
2: Ty naše

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout prostě to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, no, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou, takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všetky lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no uvidíme.
1: To by
0: uvidíme
1: taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o toho tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: napsala, dobrý večer, Škroupův dům v Osicích na Hradecku postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován a starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, je to ostuda. Tak jako tak a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože

0: že ja jednak miluji naši hymnu. Jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme. Ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme. A hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě tě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
1: Kraj máme krásně. Český,
0: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mě bylo vyhrožováno.
1: Ne, to musím ještě doplnit.
0: Ale jsem ráda, že vás slyším.
1: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobrý, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
0: ale
1: tak.
0: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sále. Ono kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
1: To
0: a říkám,
1: fakt.
0: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly desnější, také se nic nestalo.
1: Stane. Noro, děkuju moc. Ať se daří. Zdravím do Frenštátu. Dobrou noc.
0: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
1: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přiruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze, jmenuje se Kubala. Petr křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání, a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do 1 hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. No, ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají. I kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická, to lidi nespojí. Naopak, vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem jel dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. A když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říkala paní Nora, to je to, co vlastně cítím já. A já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušu, ale vlastně vy jste řekla větu, která ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, i když to bylo směřované jako samozřejmě na východ,
2: tak mě... Směřované na Rusko, ano, samozřejmě.
1: Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co? Tak. A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí. Protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Drahuško, děkuju. Moc.
2: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni, taky, kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty, kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vás to, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem šťastná z architektury. Já prostě si myslím takhle asi, že my se třeba tady komunistů jsme měli, že to se teprve budoval socialismus, ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku, neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeským, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten transgras, ten byl přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděla jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slučím, že architektuje v Davicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhý, takový vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, já tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě nebo se vypadla.
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde fétol, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Na komunistů mi přišlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci, něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupých 80 korun za komunistu, a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to už se stížu, to už jako v oblasti nepřímo, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejní. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi právník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odčásketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. A prej dvojitej. Ja som sa vám tak v duchu smála, že som ani nezeptala, čo je architekt.
0: Chápu.
1: Zeptala som sa ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se zarodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, český rozhlas, česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně, já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radě si bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: No, to nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání, ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcí

musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bycha honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše dá Milan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz Bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižní Čechách v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky, dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo

utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle, o to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje. A vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat, už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo, on si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku, a až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl. A zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak. Co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávejte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anotku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát potrhinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celým domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci, ne Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak čelo Brdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak, všude se vaří jinak, na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako ohlen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Taky ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené

0: omáčky na česneku s fazolovou marmeládou.
1: Cože to tam je?
0: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané sezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
1: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
0: Jen to zkus, tatí. Hůř to jistě nedopadne než ty tetin činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hudvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
2: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal, tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů. Ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
0: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala.

0: zrušila. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Urvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
1: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
2: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
3: Moje vysvědčení nepomohlo.
2: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
3: Ajajaj, co mu pan Spejbl říkal?
2: Mám vynechat neslušná slova?
3: Určitě.
2: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
3: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
2: Máni.
3: Jaké Máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
2: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
3: Nelži.
2: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
3: Ty se breptá.
2: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
3: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole.
2: Jako vždycky, domů.
3: Ale já myslela, co budeš dělat.
2: To co vždycky, spát.
3: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdu, Hurvínku.
2: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
3: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
2: Bodejť, šprtka.
3: No nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
2: Já jsem zase první ze školy doma.
3: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
2: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
3: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
2: Ne, proč?
3: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
2: Na hlavu?
3: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
2: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
3: No s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
2: No nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
3: Jo, jo.
2: Opravdu?
3: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
2: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelenej.
3: Cože?
2: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
3: Jo, tak to já raději jdu.
2: Jdi.
3: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
2: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
3: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
2: Ano.
3: No.
2: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
3: Takže bys šel ještě dneska ven.
2: Jo.
3: No, a kdy se sejdeme?
2: Buď v 5 u pošty, jo.
3: Platí. A kdy přijdeš ty?
2: To se uvidí. Ha, ha.
1: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
0: Tak promluvili ve 20 řečech.
1: Která je nejtěžší?
0: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje čtyřmi tóny, čtyřmi významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
1: A už se vám to stalo?
0: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli dvě turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky, takže žádná legrace to nebyla.
1: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
0: Počkejte. My jsme měli takový pořad, když jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal,
2: dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky jako vás, vítám na našem představení.
0: A teď řekl na tom Tajvanu. A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
1: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
2: Táďuldo! Tátí! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Táti!
4: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak tu, co pak si přeješ, synáčku?
2: Čajíček.
4: Ano, hned to bude.
2: Ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
2: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
2: To ne.
4: No to věřím.
2: A víš proč?
4: No nevím.
2: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
2: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
2: Utíkej. No, hezky poslouchá.
1: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
0: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky. A
1: čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat. Ale možná se zapomíná i na ten nám blížší jazyk. To je ta němčina. Jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
0: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
2: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
4: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
2: Warum?
4: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
2: Ach so.
1: Budeme se bavit dál. Se Spejbem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, víš, kdy

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, Tatuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bude

0: Léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
1: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
0: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
1: Například si vyvrknout nohu.
0: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
2: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.